Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Já ho mám asi svolenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co bude,
3: to? To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To je jako na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia na www.rockviradio.cz.
0: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady samozřejmě fakčí bakat. Tady samozřejmě hulí akorát z komína.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Štěpánku, požád mi nějakou básničku.
3: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
2: Heslo. To je ono.
3: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
2: Svenluko na věky, zalezem do deky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Vždycky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, počkej, zastav, zastav. Vykájá. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak ne? Jedno, pojď. Napijem se, já si panáka, pojď. Ne. Pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebem mě, však mám taxíka, tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypojď já nás, vypojď nás.
4: Dobře.
2: Pojď taxíkem, jdeme samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kájo, nebem mě, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
3: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
1: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
0: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
1: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
0: zážitků
1: a zábavy.
0: Táta sviští po okruhu,
1: děti si užívají spolu jízdu
0: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
2: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
1: Adrenalinovou jízdu najdete na
3: firmanazážitky.cz.
4: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Do you

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympia Plzeň.cz.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. Policie ve čtvrtek v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lepky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lepka nachází. Policie o tom informovala na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Rusko od půlnoci z noci na středu vyslalo na ukrajinská města a obce přes 1560 dronů. Napsal to na síti X večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který vyzval partnery, aby o útocích nemlčeli. Řekl také, že Ukrajina se neobejde bez podpory, aby mohla bránit svůj vzdušný prostor. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne ve 20 hodin a 20 minut. Rock Radio, počasí. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří a na Šumavě může i sněžit. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou už jen přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 16 stupni Celsia.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava. Nehodu nákladního vozidla máme hlášenou z Budějovické ulice ve Velšíně, jinak byste měli projet všude bez problémů.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Pěknou malou sobotu vám přeje Honza,
8: Anabel
0: a Zuzka.
7: 3 minuty po 6. v pátek 15. května si dáme dnešní poslední den tohoto týdne, ten pracovní samozřejmě myslím.
9: Hele, jsi říkala, jestli se chystáš to zabalit, jestli mám začít taky psát závěť, jestli to uděláme hromadně.
7: Já si půjdu koupit pro vás a oni se mě právě budou ptát, jestli to chci zabalit a já řeknu, že jo.
10: Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš.
7: A nebo povězte níž a sundejte mu lepku. Hele, mě by zajímalo, to je stejně bizár, když jdeš prostě do kostela ukrást lepku, co s ní potom děláš, i když je ta lepka svatá, dejme tomu, bez tak je tam lepka nějakého psa už mezi tím, že to už někdo dávno někde prodal.
0: To ty věřící všichni, kteří tam se k tomu chodí modlit, uslyšejí určitě velice rádi.
9: Ježiš, nevím, ale můžeš modlit, jako ukrást nějaký stehínko do kostnice, uvidíš, jak dopadneš, tam jich je dost.
7: To je pravda. Hmm. A tam už jsou ohledaný, jak už nebudou tak dobrý.
9: A jsou moc hezky, já jsem tam loni byla.
7: Jo?
9: Pěkné to je.
7: Dobré, tak já se tam zastavím podívat, když tady lepku a oni najdou mezi kvíli se vrátit.
9: Hory na výlet, já tě tam vezmu, Honzíčku.
7: Tak jo, Zuzku vezmem taky.
0: Ne, to, dobrý, to dobrý.
9: Zuzka s náma dnes nechce se trávit čas mimo práci, protože nás má plný zuby přes týden.
0: Já nic neřekla.
7: No tak přátelé, už jsme dlouhý, tak si pojďme radši dát muziku. Dáme si Bad Wolves a Zombie.

0: Přátelé, 6 hodin 13 minut je tady páteční rozdávačka. Já řeknu jenom sekačky, pily, vrtačky, nůžky, stroje Fieldman na zahradu i do dílny zakoupíte na fieldman.cz. Proč to říkám?
1: Protože máme zakačku sekačku. Poslední sekačka zdarma, přátelé, praktická benzínová sekačka Fieldman FZR4006-80B. Sleduješ, jak jsem to dneska řekla? Bez chyby. Wow, chci potlesk.
0: Krásný, škoda, obdivné, že je nerozdáváme wow. Už příští týden.
1: Sekačka má lehkou konstrukci, spolehlivý čtyřtaktní motor Rato, který zajišťuje snadnou manipulaci a efektivní sečení a navíc si můžete nastavit výšku hned ve třech úrovních, to znamená od nejnižší po nejvyšší, kdo má radši delší trávník.
0: Takže pánové, dámy, pokud chcete někoho seknout, pište si o sekačku dneska jenom do 7:30 a to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a prosím vás, pane bože, říkáme to pokaždý a pokaždý tam pak přibude nějaký komentář. Nepište to pod ten obrázek na Facebook, pod ten příspěvek, to je ten obrázek, kde já tam ležím, chlastám pivo a Anabel maká. Tam to nepište, tam to nedostanete a stejně vám potom zavolá nějaký int, který pro vás bude chtít peníze.
1: Je to tak. Řekl jsi to moc hezky.
0: Děkuju. A teď ti tady mámo dám Halloweeny. Hele, doktor Stein, na Rock Rádiu. Jo,

0: Vlnový kulendárium.
1: Je 6 hodin 22 minut, pátek 15. května, pojďme se mrknout, kdo co slaví. Svátek má dneska Žofie a případně Harald, Rajza, Sofie a Rajsa. Znáš nějakou Žofii?
2: Jenom ze Survivora.
1: Myslíš Žofku Dasbojanovou, to je moje spolužečka z konzervatoře, takže jí tímto zdravíme a přejeme všechno nejlepší.
2: To tak došlo úplně na šrot na ty slavíky teď.
1: Jo, ne, ďábel, já ji miluju. Takže Žofinko, přejeme ti všechno nej. No, jinak dneska by bývalá 90-ková česká pornoherečka Paula Wild alias Pavla Nováková oslavila 52 let, nebo slaví 52 let.
2: Já jsem chtěla říct, ona už je po smrti, ne, že to říkáš, no. Nekrolog, dnes by oslavila, tak doufejme, že ji oslaví.
1: Tak je otázka, jestli to ještě slaví holky v tomhle věku. Každopádně přejem všechno nejlepší, mám na ní spoustu vzpomínek. Pojďme na muzikanty. 67 let slaví britský zpěvák Andrew Eldridge. The Sister of Mercy. Love, 71 let má český zpěvák Martin Kraus, zakladatel kapely Krausberry. Snad jen pro dívčí klín na starým nádraží. 73 let slaví britský kytarista Mike Oldfield. Slavná píseň, kterou přespívali jako mámí Shadow. 75 let by oslavil americký zpěvák Dennis Fergie Frederiksen. S touto naspíval desku Isolation, dělal vokály pro Survivor.

0: Hey to you.
1: Jestli vás, přátelé, neprobudilo tohle, tak to zkusíme zase za chvíli taky muzika.
0: Kikiriki!
1: Dáme si Friday, I'm in love, Ježíši Kriste.

rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rocková klasika. Rocková muzika.

0: Friday, I'm in love. Dneska je opravdu pátek, jsi zamilovaný?
1: Jsem zamilovaný do tebe.
0: Já do Zuzky, protože má zprávy.
1: Já jsem teda taky zamilovaný do Zuzky, ale když bych řekl, že do Zuzky a ne do tebe, tak bych se splivala a urazila by se zby tady vzpomněl.
0: Takže
1: šlapala.
0: Jsi to řekl dobře.
1: Takže jsem zamilovaný do tebe.
0: Dostaneš po vstupu, jdem na to.
1: Zuzko?
2: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnují.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: umf a jejich augen auf, otevři oči, vstávej, 6 hodin 38 minut.
1: Vstávám.
0: V pátek. Na rokovém rádiu, v rokovém rozjezdu.
1: Já to mám... to neřekl dřív, že mám stát, ty jsi jednu písničku vyhodila, to vidím.
0: Ano, přesně
1: no to,
0: tak, aby jsme to stihli.
1: Včas, no, ale to jsi mi včas neřekl. No.
0: Přátelé, teď tu mám jednu novinku, tu máme pro tebe, když já nevím, jestli ty máš ráda stadionový rok a starší kapely. Já miluju Def Leppardy, tuhle tu kapelu. Def Leppardy v lednu pustili ven novej single, myslím, že to bylo v lednu, a připravujou novou desku. A pozor, teď se zpěvák Joe Elliott rozpovídal o tom, že už mají nahraných 17 až 18 nových skladeb, že to vydá na dvě desky. Deska má vyjít příští rok na jaře. A ještě mě tam zaujalo povídání o tom, jakým způsobem oni pracujou. Už to není tak, že by si pronajali někde studio a tam to spolu pekli. Ne, ne, ne. Oni každý bydlí někde úplně jinde a posílají si to, mají svoje domácí studia a ty svoje části nahrávají doma, mají plnou důvěru sami v sebe, že to prostě dobře dopadne, takže si do toho nekecají, což si myslím, že je úplně ideální, že to je fakt jako skupinová práce. A je zajímavý, že když teďka končili svoji rezidenturu v Las Vegas v zimě, tak dokonce nahrávali i tam, že prej bubeník Rick Allen nahrával tam v suterénu divadla nějaký věci, zatímco kytaristi tam pilovali na pokoji na hotelu nějaký jako zase kytarový věci. Je to hrozně zajímavý, jakým způsobem dneska ty desky můžou vznikat.
1: No, nová doba, nové možnosti, veď, tak dřív se to dalo poslat Maxime holubem, teď máš různý jako digitální způsoby, takže proč ne?
0: Teď ti to holuba vygeneruje AI třeba, takže dobrý.
1: I s písničkou.
0: I s písničkou, takže se těšíme na holuba od Def Leppardů příští rok, někdy v zimě, na začátku roku.
1: Je to tak, a od divokých leopardů přejdeme ke škorpíkům.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.

0: vešlo do zpráv.
1: Zuzko, je to tvoje.
2: Trojice z Los Angeles skončila ve vězení za neobvyklý pojistný podvod. Pachatelé se snažili přesvědčit pojišťovny, že svá luxusní auta jim poškodil medvěd. Ve skutečnosti ale škody způsobili oni sami v kostýmu.
3: Já už jsem se domlouvala právě s Honzíkem, že se převleče za pandu a půjde mi rozbít skla u Mercedesu. Zkusíme to, jestli to vyjde.
1: Že bych ti právě rozbil skla u tvýho medvěda.
3: U mýho medvěda, přesně. Ale právě proto nemůžeš být medvěd, ale musíš být panda.
2: Tak jenom prosím vás, si zkontrolujte, jestli tam nejsou v okolí někde kamery, což ty pánové neudělali chytrý. A
3: oni se jako slíkali před těma kamerama
2: to
3: z toho
2: kostýmu. To ne, ale kriminalisti si zavolali nějakého biologa, který se koukl na ty snímky a řekl, hele, tak to asi jako nebude úplně jako medvěd.
1: Hustý. Hele, viděla si. Co to bylo za pohádku, jak se převlíkal Baja, jak se převlíkla za medvěda?
2: Jo.
3: No.
1: Jak to vypadalo strašně postiženě.
3: Jako je to pravda, no. To bylo vlastně v tý, jak on tam bojoval s tím medvědem, že jo, a tam byl ten.
1: No tak tohle bylo třeba ještě 10x horší. Já jsem to video viděl, jak se tam jako potácí v tom autě a dělá, jako že ho ničí vevnitř a to byla teda strašná.
3: Takže nedobrý herecký výkon, jo, říkáš.
1: Ne, jako model retard.
3: Je pravda, že jako napodobit divoké zvíře nebude jednoduchý.
1: Ne. Jako kucí to tady jako fakt těžce přepálili. Myslím, že v hospodě u piva to znělo jako super nápad, ale pak to rozhodně nedopadlo.
3: Já tady po operaci umím retardovanýho Lachtena, to by mi nikdo i uvěřil možná.
1: Tak mi pak půjdeš vojet 5 korunou moje auto.
3: Tak jo, se dohodnem.
1: Díky. Zuzko, taky díky. Do tvýho auta se podíváme po 7 ve zprávách, teď zase Arakain, Ďábelská hra na Rock Rádiu.

0: Brian Adams na Rock Radio a One Night Love Affair, láska na jednu noc, nebo aférka na jednu noc, minutku před sedmou na Rock Radio.
1: A na cigánskej svatbě u nás hrál aroma kapela. Dáme
0: a zatímco vy posloucháte Rock Radio, my tady evidentně smažíme, nebo nevím, co tady děláme. Každopádně, jak jste říkala, že si dáme?
1: Zprávy.
0: Jo, tak jo.
2: Pán. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu zprávy. Koaliční rada, tedy zástupci vládních stran a hnutí ANO, motoristé a SPD ve čtvrtek v podvečer jednali v sídle vlády o takzvaných akceleračních zónách. Jde o oblasti, kde můžou snáze vznikat větrné elektrárny. Přišel s nimi loni schválený zákon, který předložila ještě bývalá vláda Petra Fialy. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, jestli a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být v elektronickém systému DIPSI, zveřejní je taky školy. Státní organizace CERMAT dnes taky předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května. Německý kancléř Friedrich Merz kvůli nedávné cestě slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy a jeho schůzce s ruským prezidentem nepřijede na návštěvu Slovenska. Řekl to bývalý slovenský ministr zahraničí a místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Ivan Korčok. Bratislava podle něj už byla o tomto rozhodnutí oficiálně informována. Útočník Slávy Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serenzena. Jeho spoluhráč David Douděra, který ve šlágru druhého ligového kola nadstavbové skupiny o titul taky dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jeho východní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří a na Šumavě může i sněžit. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty od 11 do 16 stupňů Celsia.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Opatrně v Mostě na křižovatce ulic Bělehradská a u stadionu, srazily se tam 3 osobáky a v Praze se řeší nehoda na Pražském okruhu ve směru k D1 na 6,5 kilometru, taky jsou tam sobě 3 auta a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěknýho medvěda u vašeho auta vám přeje Honza.
1: Anabel.
3: A Zuzka.
0: 4 minuty po 7 v pátek 15. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat poslední, tak je pátek, to je jasný, praktickou benzínovou sekačku Fieldman FZR4006-80B.
1: Ale tak ty si jak krásně řekl to číslo, normálně jsem z toho celá načatá, věřím, že naši posluchači tež, takže kdo je načatej, chce sekačku, pište, popůl zvedejte telefon a my jednomu z vás zavoláme.
0: A prosím vás, ještě jednou pište nám to do vzkazníku, nepište nám to pod ten obrázek, který jsme dali do příspěvku na Facebook, tam to k ničemu není a upadnou vám ruce, protože vám je do té sekačky strčíme.
1: No, tak to si řekl moc hezky.
0: Díky, mámo. AC/DC Shot in the Dark, výstřel do tmy.
2: Rock Radio.

0: Teorie mrtvého muže, all or nothing, všechno nebo nic, to pak ukradla Eva Farná, ne? Je 7 hodin 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a máme pátek 15. května. Slaví se den, udělej oběd se svým psem. Já bych chtěl upozornit, že je tam se svým psem.
1: Ne, ze svého psa.
0: Ano, kdyby náhodou nás poslouchali z berounského fast foodu, takového, co tam jde, mají, dobrý den, dáte si s rýží, tak aby to nebylo moc dobrý.
1: Bobika.
0: No, ale o tom jsem mluvit nechtěl, chtěl jsem mluvit o tom, že dneska je Mezinárodní den povědomí o podvodech na seniory. Mm-hmm. Jo. A ještě jednou teda se vrátím k tomu, co jsme říkali před chvílí, přátelé, prosím, nepište nejenom pod náš obrázek se sekačkou, ale vlastně kamkoliv veřejně na sítě svoje telefonní číslo, protože strašně usnadníte práci někomu, kdo vám potom bude volat, abyste převedli peníze, abyste něco někde zaplatili, protože jste nezaplatili, že vám přijde balík, který máte zaplatit a tak dál.
1: Mně se teď mimochodem stalo, předevčírem mi přišla SMSka, že jsem spáchala přestupek a že mám okamžitě s nějaký peníze na něčí účet, tak jsem ho dala do blokace. Ale dneska máš svátek ty, jeden ohrožených druhů. Všechno
0: jo.
1: Nejlepší, miláčku.
0: Počkej, a co, jako chlap dobrej, nebo co je ohrožený druh?
1: Taky a taky seš panda.
0: Ježíš, tak to děkuju moc. Tak my jsme si navzájem popřáli tady, přejeme vám dobrou chuť k snídani, ještě jednou udělej oběd se svým psem, jo? Pozor na to, protože jak znáte to přísloví, kdo chce psa jíst, hůlky si vždycky najde. Aerosmith, Amazing na Rock Rádiu teď.

0: Je 7 hodin 21 minut, posloucháte rokový rozjezd Rock Radio a Manowar. A my tady máme teďka novinku, ne úplně veselou, o neméně velký big beatový český legendě. A tou je kapela Katapult. Katapulti totiž teďka oznámili, lépe řečeno jejich šéf Olda Říha, že končej, lépe řečeno, že si dávají velkou koncertní pauzu.
1: Je to tak, ale nebojte se nic, na pódia se chystají vrátit, protože si dávají pauzou pouze z důvodu tvorby nové muziky a chtějí na to mít klid, takže nebudou nikam vyrážet, ale vy se s nima můžete rozloučit a to už zítra, to znamená 16. května v letním kině v Lysí nad Labem. Kdyby si někdo chtěl udělat zítra výlet a naposledy si trsnout na Katapulty, než se vrátí zpět v plné palbě, tak můžete.
0: Pokud máte rádi kaťáky a vzpomínáte ještě
1: ráda
0: třeba...
1: Katu v šlech.
0: To je dost podobné. Pokud vzpomínáte na klasickou sestavu, že jo, dědek Šindelář, tohle jako hout a právě Olda Říha a chcete zamáčknout slzu, než si kluci dají pauzu, která uvidíme, jestli teda bude fakt jenom pauza, nebo už se nevrátí, to nevíme, tak zajděte zítra na koncert.
1: Tak, to je náš tip od nás pro vás a už za chvilku vypsaná fixa.

0: 19.82, vypsaná fixa, přesně vteřinu po půl osmí dohrála na Rock Rádiu.
1: Zuzka se přiřítila v zimní bundě, protože jí zima i přesto, že je tu 28 stupňů a dáme si zprávy.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Rádio Stage v dabu. Rock Rádio, co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou taky dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Americký prezident Donald Trump se dnes v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu, kde se oba nechali vyfotografovat. Po společném pracovním obědě Trump oficiální návštěvu Číny ukončí. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici a vyhrály 17. zápas v řadě.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jeho východní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří a na Šumavě může i sněžit. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 stupni Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Ostravě se řeší nehoda na Sokolské třídě na křižovatce s ulicí 28. října. Trolejbus tam srazil chodce. A pozor, taky v Praze boural se na náměstí IP Pavlova na křižovatce s Legerovou ulicí. Jsou tam teď uzavřené všechny jízdní pruhy.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, to bylo moc hezký, to je zima.
3: Je mi kosa, no, vy tady na mě pouštíte klimošku, budu nemocná z toho.
0: Klimoška dobrá, si myslím.
1: Já bych říct, že tady 24,8 stupňů, no. 24,8 stupňů.
0: Tak na to, že máme rádi 21, tak je to super.
3: Vás hřeje mládí, no.

0: Blackstone Cherry, In Love With The Pain, v lásce s bolestí, 7:55.
1: To jsem přesně já v poslední době, já jsem neustále v lásce s bolestí.
0: Fakt, máš ráda, no, když někdo se švihá?
1: Musela jsem si zvyknout, protože jinak bych musela ukončit svůj život.
0: Jo, ty myslíš psychickou bolest?
1: To taky,
0: jo,
1: mimo
0: no, tak,
1: jiné.
0: Hele, zvládla by si třeba i bolest, kdyby ti někdo strčil ruku do sekačky?

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Rokra.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Od rána do večera je u nás co poslouchat.

0: Rock Radio. Slušnej rock.
1: Je 7 hodin 39 minut, rozdáváme poslední sekačku Fieldman a šťastnou majitelkou je, já jsem zapomněl jméno, Jíňa z Hlavečníku, dobré ráno.
2: Krásné, dobré ráno, z Hlavečníku, to zní jak Konečník trochu, pardon, teda. Zvláštní to vesnice.
1: Ale Hlavečník je nahoře, prosím ti, Konečník je dole, to si nepleť, jo?
2: Ale že to je dobrý, to bychom mohli začít používat, váš hezký Hlavečník.
1: My zdravíme, hlavně Jíňu. Dobrý ráno, jo. Přejeme, gratulujeme. Sekačka je tvoje, děkuji. Co ty na to říkáš?
3: Jsem nadšená, protože se snažím o to celý týden. A sekačku dostal manžel, když jsme se stěhovali kdysi do jednoho baráku před 22 lety, což samozřejmě už nevydržela, takže bude nadšenej.
2: To jsem chtěla říct, že to jste měli nejdelší
1: sekačku.
2: Ano, nejdelší žijící, je v Guinnessově knize rekordů, doufám.
3: Jo, trochu je rozsypaná, schnílá, ale seká furt, jako jede.
1: Tak jině, tohle bude moderní, úplně nová. Jediný, co neumí, je, že by sekala sama, takže já myslím, že tvůj manžel bude spokojený. Ty jsi psala, že jí dostane k 50 nám.
3: Ano, ano. Bude moc rád.
1: Že má deprese z těch 50.
3: Já ho z toho dostanu.
2: Ten mladý kluk, přesně. To
3: nikdo nevládne.
2: Ano, potřebuje pomazlit, podrbat záluškem a bude dobrý.
3: Já ho miluju už tou pleškou, co mu začíná.
2: To víš, že jo. Tomu já
3: rozumím. Nic není Honzika, Honzik nemá vlasy vůbec.
1: Jemu teprve začíná, dobře, jsem uražený.
2: Já jsem chtěla říct, že právě Honzík už to má jak letiště, takže to před ním neříkej, že tvůj o 10 let starší manžel, než je on, má už teprve začínající.
1: Zase, hele, já žádnou sekačku nepotřebuju, to stačí u mě akorát naleštit a je to krásný. Stříkneš to brefem nebo něčím,
2: tak
1: to přečteš.
2: Ale sluší ti to i takhle naleštěným.
1: Děkuju.
2: Máš to moc hezký.
1: Každopádně, Jíňo, prosím tě, pozdravuj od nás pana manžela, přejeme mu všechno
3: já
1: nejlepší.
3: Já si myslím, že to teď poslouchá cestou do práce, takže miláčku, sekačka je tvoje, šerý rošík na rozinám.

0: Já si myslím, že lepší dárek si takhle nemohla zařídit, ještě jako popřát v rádiu, to je super. Doufám, že nenabourá někde.
1: No to jo, no. A doufám, že tě poznal teda, ale tak Jíňa je docela ojedinělý jméno, takže si myslím, že to by mohl. Jako.
2: Hele, já jsem nezapomenutelná prý, takže mě pozná každý.
1: No, to je krásný. To je prý taky, hlavečník. Bohužel.
2: Hlavečník je to samolej. Ale to těším do Kutné Hory.
0: Ano.
1: Ano, uvidíme se, Kutná Hora, snad se tam doslintám. Teďka budu nejdřív v Český Budějovice, jak mám ještě čas nějaký se dohojit. Ale už to řeším určitě. Kruh, na kterým tam pojedu, plavecký. Doplavu tam.
2: My máme, Budějovice. Klidně tě přivezu.
1: Fakt, jo, ježiš, ty jsi miláček. Tak dáme fotečku.
0: Přesně taky, jo, tak v tom případě tady jediná podmínka, potom nám pošli fotku s Anabel. Jinak mě krásný ráno, pana manžela taky zdravíme. Pošlo
2: mají se tekačkou, neboj.
0: Tak, přesně tak. Krásný ráno, měj se hezky.
2: Děkuji, zlatíčka, čumáčci, ahoj.
0: Pa, pa. Ahoj.
3: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.
0: A všechny sekačky jsou rozdaný, takže teď už jenom cena útěchy, což je Ozzy Osbourne a Elton John dohromady v jedné písni.
1: Obyčejný muž.
0: To jsem já. Tak se mi hezky a čau.

0: Je 7 hodin 51 minut a na Rock Rádiu zněl Rob Zombie a jeho Drákula.
1: A teď si dáme našeho oblíbeného strýca ze Znojma, nebo odkud ho, ze Zlína a jeho motoho výzdy.
0: Ten nám nepije krev jako Drákula, ne, ne, ne. Marceli, zdravíme, ahoj.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Taky máte mezi svými kamarády takové ty týpky, co po vás něco chtějí, svatosvatě přísahají, že vám potřebné podklady dodají v pondělí a pak se strašně diví, když se vztekáte, že pátek není pondělí. Od té doby, co dělá motokeci, mám pocit, že takových mám mezi přáteli čím dál víc. Třeba takový Jirka Zemánek v únoru mi říkal, hele, budu dělat leteckou show, všechno ti pošlu tak měsíc předem. Tak přátelé, ty podklady mi došly včera, ale i tak vás můžu pozvat na letiště Drahotuše u hranic na Moravě, kde se zítra, ano, zítra uskuteční tradiční Air Automoto Veterán Show, již 13. takže žádný neověřený podnik, ale naopak akce, které i čas vystavil zelenou. Na co se na letišti Drahotuše těšit? Úderem 10. můžete shlédnout zahajovací skupinový průlet všech možných typů letadel i letadílek. Zhruba od 10:45 pak přijde Veterán Show. Všechna zúčastněná vozidla najedou na rampu a i vy vyberete, které z nich je nejelegantnější. Poté vyrazí Spanělka do lázní Teplice nad Bečvou, kde veteráni otevřou sezónu, tam odsud se pojede do Kelče a pak zpět na letiště Drahotuše. Tím, co budou veteráni pryč, bude probíhat letecká show, můžete zkusit vyhlídkové lety. A co to znamená letecká akrobacie, ukáže dvojnásobný mistr světa, legenda Petr Jirmus. Vstup je zdarma, platíte jen pade za parkování. Air Automoto Veterán Show na letišti Drahotuše u hranic na Moravě už zítra.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Oasis Champagne Supernova dohrává přesně v 8 hodin na Rock Rádiu. Nestíháme, máme zpoždění. Dáme si zprávy.
1: Já myslím, že no, ty jsi vypadal, že už to pustíš, tak to pust.
0: Tak já to pustím.
1: Tak to pust. Ne, už to tam je.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno máme krátce po 8, jdeme na zprávy. Policie ve čtvrtek v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie o tom informovala na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablunem v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Rusko od půlnoci z noci na středu vyslalo na ukrajinská města a obce přes 1560 dronů. Napsal to na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který vyzval partnery, aby o útocích nemlčeli. Také napsal, že Ukrajina se neobejde bez podpory, aby mohla bránit svůj vzdušný prostor. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne ve 20:20.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří. Na Šumavě může ráno na 1000 metrů i sněžit. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 16 stupně Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na Průmyslové ulici v Praze a opatrně taky v Plzni na Studentské.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Zatím ještě pěkný páteční neuražený ráno vám přeje Honza.
5: A Navel.
1: A Zuzka.
4: 8:05 v pátek 15. května. Já bych jenom chtěl říct jménem tady nás třech, že bychom moc rádi poděkovali našemu odpolednímu kolegovi z Rokovýho Hora Danovi, protože nám zařídil moderní luxusní klimatizaci, takže si myslím, že je na čase si ji pustit. Tak, to chvíli trvá, ale pak to bude dobrý. Tak za mě je to dobrý.
6: Za mě je v pohodě.
4: Jako vlastně to ani není moc slyšet, si
6: není,
4: myslím.
6: Děkujeme, Dané, hned je
4: to příjemný. Hele, Dané, děkujeme moc, je to super. A my ti za to teďka posíláme Nirvánu, nebo ono to stejně jako neuslyšíte asi, tady jedno.
0: Rock Radio.

0: Five Finger Death Punch a dobrá ranní probouzečka už je dolůj na Rock Radio 12 minut po 8. Je pátek 15. května, mám tady něco pro milovníky zvířátek, čili pro tebe.
1: Pojďme.
0: V roce 1971 se 15. května sešly tři rokový kapely v Londýně na společném koncertě. Britská kapela Faces, americký Mountain a taky britský Pink Floyd. V parku u Křišťálovýho paláce si dělali takovou maličkou zahradní slavnost, že jo, pitíčko, sluníčko, dečka, muzička, ganža, nevím, co tam všechno bylo. No a taky rybník s okrasnýma rybama. Rybníček, před kterým bylo postavený pódium, na kterém se hrálo. No a kapely, hlavně teda Pink Floydi, tak neskutečně tavili hlasitost, že ty všechny ryby v tom rybníku pochcípali.
1: Ne.
0: Jo, některý prej zabila obrovská hlasitost a vibrace, který šly z té aparatury.
1: Kriste.
0: A ty, který to přežili, tak potom dodělali dýmovnice, který padaly právě do toho rybníka. Ježiště, a taky ohňostroje a suchej led.
1: Pane bože.
0: Takže to byl hromadný útok prostě na okrasný ryby. Oni potom museli za to platit dokonce nějakou pokutu za to, že tam ty ryby jako normálně zmasakrovali, pozabíjali.
1: Kapří genocida.
0: Ty přitom krása. Z toho mohla být docela dobrá rybí grilovačka, že jo? Nebo takovej letní výlov, salátek k tomu, že jo? Máš to.
1: Teď nějaký Mongol předevčírem plaval ve fontáně di Trevi.
0: No. To jsem viděl, že to je strašný.
1: Tam hodil šipku, no tak co už. No, tak lidé jsou různí, kapří genocidy se dějí, no tak.
0: Přesně život. Tak. Hlavně, že jste z Chomutova. Jedem dál, Mr. Big, while Mr.
1: Big.
0: Já už jdu pryč.
1: A to Kerry to je.
0: To je Kerry, tady ten Kerry.
1: To je.
0: Já se tu zabijte pátek, sorry. Mr. Big, Wild World na Rock Radio.

0: Deep Purple na Rock Rádiu s Králem snů v 8 hodin 22 minut. Lepší song jsme si teď nemohli přát, protože už jsme to tady říkali, ale 3. července vydají Purplové nový album s názvem Splet. Po dlouhý době pořádnej tvrdý zvuk, jak v 70. takže se máte na co těšit.
1: No a venku je první ochutnávka i s videoklipem. Nevím, jak se to jmenuje, ty to tam máš před očima.
0: Počkej, já koukám ven, kde venku?
1: Venku jako před barákem na
0: tady?
1: YouTube.
0: Je takhle, no.
1: Že by tam stáli Purplové tady pod oknem a hráli na kytáru.
0: Prosím tě, song se jmenuje Honza Danda, neboli Arrogant Boy, arrogantní kluk.
1: Ale to je krásný. A pustíme si ho?
0: Pustíme. A...
1: No. Ty jo. A kuci ještě nepatří do starého železa.
0: Na to, kolik jim je.
1: Viď?
0: Tak to tam furt
1: sypou
0: je.
1: Sypou to tam pěkně.
0: Přesně. Tam je dobrý. Jako já se na tu novou desku těším.
1: Jako zní to skvěle, vy si to přátelé můžete taky pustit doma na vašem YouTube a dalších streamovacích platformách, kde to předpokládám už je taky.
0: Ano.
1: Ano.
0: Je.
1: Je.
0: A za chvíli bude venku, jakože ve vašem rádiu, Valda Gang na jednu noc.
1: Takže ne před barákem.
0: Já se tam stejně budu podívat, jestli
1: se tam mrkni, hele, já bych
0: jistota,
1: to zkontroloval, já to vím.
0: Tak jsem hezky a čau. Tak čau.

0: Valda Gang na jednu noc, 8 hodin 30 minut přesně. A dneska je pátek, 15. května, a to znamená jediný. Zuzko, prozraď, na co se teďka těšíš?
1: Já se těším, že půjdu domů za chvíli.
0: Aha,
2: já taky budu mě záda a mám doma udělaný tajský curry. No, ale samozřejmě se těšíme na výzvu pro pandičku. Dneska to bude takový humr, že vám z toho slezou sandály.
0: Hele,
1: na
0: vůbec,
1: to se netěšíme.
0: Ale vůbec mi nepomáháte.
2: A motýle.
0: Jakože vůbec mi nepomáháte, protože půl devátý dáme si první zpravodajství z hokeje.
2: Jo, takhle, jaj, tak wow. Super.
3: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio CZ. Mistrovství světa v hokeji na Rock rádiu.
1: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkali taky na únorovém olympijském turnaji v předkole playoff v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Z Dány se národní tým utkal taky ve skupinové fázi mistrovství světa před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7-2. Zatímco ale Češi později vypadli ve čtvrtfinále po porážce 2-5 se Švédy, Dánové se postarali o jedno z největších překvapení historie šampionátů, když ve stejné části udolali po obratu v závěru zápasu Kanadu 2-1 a dostali se poprvé mezi nejlepší čtyřku. Dnešní duel skupiny B začne ve 20 hodin a 20 minut.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio. Doprava.
1: V Brně opatrně na Jugoslávské ulici, kde se srazil nákladák s osobákem, neprojedete jedním pruhem. A na D1 pozor ve směru na Prahu, na stém pátém kilometru se bouralo.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: aby zas neposlal.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
2: Naprosto skvělý. Já jsem se velmi pobavila.
3: Ano, to já si připravím pitlíky proti blití, protože dneska a v dalších dnech
2: bude
3: fálejch nablito, já se na to těším. No, jak víš co, hele, život nám připravuje různý absurdní situace a tohle byla úplně celá taková. Já jsem si říkal, proč kucí, proč se na to, jako víš co.
2: A tak já přijdu v pondělí v 9 a řeknu, no tak to nevyšlo.
3: No tak to nevyšlo. Čau Kamile.
2: Čau Kamile, tak to nevyšlo.
3: Nevadí. No tak je další výzva zase příští týden, zase nám napište nějaký dobrý tipy, nějaký dobrý téma. Pokud jste se urazili, tak jak jsem říkal před chvílí panu Karlovi, pokud jste se neurazili, tak mějte krásný pátek. Za chvíli Lucka a Mařka.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj, tady je David Koller. Zdravím posluchače Rock Radia.
2: Zářez na zápěstí.
3: Ahoj, tady je Dan Schuster z Tichý dohody a zdravím všechny posluchače Rock Radia. Čaute, to je Vrátko z kapely Iné kafe a zdravím všetkých poslucháčov Rock Radia.
4: Čau, tady Jary z kapely Zakázaný ovoce. Zdravíme všechny fanoušky Rock Radia.
5: Skupina Škvor zdraví posluchače

0: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Zdravíme všechny posluchače Rock Rádia. Čus.
1: Duchovně zafoukej, potom to zatloukej.
2: Já se jmenuji Honza Dvořák, jsem zpěvák kapely Všichni svatý a chtěl bych pozdravit všechny posluchače Rock Rádia.
3: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Cut Step, Hit Me More, bouchni mě víc v 8 hodin a 50 minut na Rock Rádiu v dnešním, v dnešním pátečním rokovém rozjezdu. Anabel tady rozdává pohlavky a my, přátelé, se pomalu rozloučíme, ale já tu mám ještě jednu takovou dobrou věc a zároveň tip na víkend. Dneska ano. Totiž má výročí zajímavá věc. V roce 1951, 15. května, v Praze u Apolináře byla otevřená první protialkoholní záchytná stanice v Československu a zároveň na světě. Zuzka kroutí hlavou, kejve teda, protože jí znám.
1: Už tam dvakrát byla.
0: Zuzko, kolikrát jsi tam byla? Jak to tam vypadá?
1: Já to znám naproti, já jsem tam rodila, takže ono je to hned naproti sobě, jakože tam je léčebna pro alkoholiky, jako ty mentálně, nechtěla říct postižený, já jsem chtěla říct ty, jak se jim říká, schizofrenici a tyhle ty různý, jako co mají tady tyhle ty věci.
0: Nemoci.
1: Duševní. Já už dneska, já už melu z posledního, to vidíš, já už nesložím větu. No a naproti je ta porodnice, nevím, co tím chtějí říct, oni tam rovnou ty ženský pak odvážejí naproti právě.
0: Když jsi řekla, že jsi naproti rodila, tak já jsem se lek, že jsi to měla takovou kalbu, že jsi tak opila, že jsi z toho porodila.
1: Tak já jdu rovnou, ne, tak dítě já nepiju, to ani v těhotenství ne. Tak,
0: já taky ne, jediný, kdo bude za nás zase o víkendu pít, je Zuzka. Takže přátelé, pokud byste chtěli, tak připijte na zdraví tenhle ten víkend všem rockerům, co kdy skončili v Praze u Apolináře.
1: Ano, a mějte krásný víkend, nebo žerte se moc. Čau. Wow.

nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu zprávy. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem nebo na Sněžce. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na Sněžce 6 cm sněhu, z toho většina nového. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni. Jestli a na jakou školu byli žáci přijati, se dozvědí v elektronickém systému DIPSY. Ten měl ale ráno kvůli náporu zájmu krátkodobé výpadky a lidé tak musí chvíli počkat. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA, píše o tom agentura Reuters. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa. Překvapivý krok podle Reuters vyvolává otázky ohledně očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Útočník Slavie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serenzena. Jeho spoluhráč David Douděra, který ve šlágru 2. ligového kola nadstavbové skupiny o titul taky dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ještě dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně taky zabouří. Na Šumavě může ještě sněžit a odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 stupni Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Praze se řeší 2 větší nehody, jedna na Průmyslové, další na Liberecké ulici, tam je neprůjezdný odbočovací pruh. A pozor si dejte na nehodu v Brně na Jugoslávské ulici.
3: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Rock Radio, rokový dopoledne.
4: Včera jsem luštil křížovku.
1: No.
4: A bylo tam ženské jméno na 6.11.8. Seš to ty?
1: To jsem já.
4: Tak jsem to vyluštil.
1: No tak to jsem
4: tam
1: ráda.
4: Tam já jsem tam totiž měl Z na začátku.
1: No,
4: víš,
1: tak
4: a na 6, tak jsem si říkal, jako to musí být Zuzana.
1: To bude, no.
4: Takže Zora to klapo, to je to dobře vyluštěný, jo, to teda, super, jo. No. Tak můžu pokračovat dál tedy.
1: Pokračuj. Máš to na dlouho, jo?
4: No já vždycky, no.
1: Aha.
4: Já jako...
1: A tak na tom není špatný.
4: Ale tvářím se, jako že víš, že vlastně mě to nebaví, potom když už jako nevím, a je to nebaví, tak to jako nechám, víš, a přenechám to ostatním. Většinou taťka můj to doluští. Nebo mamka, jsou šikovní na tyhle věci. Tak důchodci, víš co?
1: No, to tě taky jednou čeká.
4: Já jim vždycky koupím takový pakl jako křížovek, víš.
1: A oni luštěj a luštěj.
4: Oni tam zabřednou do toho a... Tak jo, takže zdravíme mé rodiče.
1: Zdravíme.
4: Luštěte, kdybyste nevěděli 11.8. ženské jméno na 6, tak je to Zuzana. No a my Zuzance děkujeme za zprávy.
1: To.
4: Jdeme na rokový dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině. Hele, a máme tady party, jako kdyby zítřek už nebyl. Jako největší party na světě, jako kdyby zítřek už nebyl. Zažila si nějakou takovou party,
1: no,
4: že si třeba
1: zažila,
4: vůbec nevěděla?
1: Ale moc si ji nepamatuju.
4: No právě, to je ono, no. Tak přesně tak. Tak o tom právě teď bude první píseň dnešního rokového dopoledne od Steel Panther.

Brooks na Rock Rádiu, 9 hodin a 21 minut a v úvodu dnešní 60 minutovky prvního, nebo první hodinky rokovýho dopoledne jsme slyšeli kapelu Steel Panther, což mi připomíná, že tuhletu partičku můžete zase po delším čase vidět u nás v Čechách. Naposled to bylo v rámci koncertu Metallica, kdy zahráli i Five Finger Death Punch, tak Steel Panther tam odehráli svůj set. Já mám tuhletu kapelu moc rád, líbí se mi a na život to byla fakt paráda, skvěle baví, takže pokud je máte rádi, tak vyražte určitě 26. v pátek, června tedy, do Spáleného Poříčí, protože v rámci Basin Firefestu budou headlineři právě pátečního večera. Uslyšíte taky rovnou i Paradise Lost a další kapely, Darkness a tak dál. To je super, bohužel já v pátek hraju, už jsem někde jinde, tak to neuvidím a neuslyším, což mě mrzí, ale určitě se tam chystám 25. ve čtvrtek, protože to tam budou headlineři kapela Wasp a ty jsem ještě naživo neviděl a chtěl bych si je dát, protože už je nejvyšší čas, abych řekl. Takže určitě si to vychutnám ve čtvrtek, v pátek, jak jsem říkal, Steel Panther a v sobotu jsou headlineři Apokalyptika a další kapely, třeba Root, Venom Incorporated, což je truc podnik Venomu, takže tam si tam můžete vychutnat taky. No prostě je tam toho dost a myslím si, že letošní line-up a program je docela zajímavý, takže pro vás, co máte rádi, minimálně Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Apokalyptiku a další kapely, tak se na to koukněte, samozřejmě můžete na webu Basin Firefest a nebo na sociálních sítích. No a třeba se tam potkáme. Já říkám, ve čtvrtek tam budu určitě, nebo chtěl bych tam být na kapelu Wasp. A Steel Panther, ty mě mrzí. Dáme si za chvíli Harley, dáme si taky Elmstorm a nebo třeba Crash Des Dummies na Rock Rádiu.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V aktuálním rockovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Crash des Dummies a pohled do devadesátek na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut a my se teď podíváme na náš web rockoviradio.cz, taky v podstatě skoro do devadesátek, krom jednoho alba, ale kapela Faith No More, přestože zazářila na konci 80. let, tak její vliv se připočítá právě počátku 90. let. A to je aktuálně i nabídka rockovýho referenda. Je mi líto, že nemůžeme o tom podiskutovat, jak to máte vy, ale vy to zase dáváte najevo tím, že hlasujete, takže ukazujete svůj názor a v podstatě se na tom jakože shodneme, dokonce i když tady byl náš host Miro Šmajda, tak jsme to spolu rozebírali tady v éteru rokový referendum a v podstatě to taky koresponduje i to, co si o tom myslíte vy, posluchači. Takže Faith No More, The Real Thing, album z roku 1989, 51% vašich hlasů, takže dáváte jasně najevo, že tahle deska, tahle kapela má co říct i po těch letech a že ji chcete slyšet právě v sobotu od 19 hodin v rokovým referendu na frekvencích Rock Rádia. Druhý místo Red Hot Chili Peppers a jejich deska One Hot Minute z roku 1995, která v těch devadesátkách vlastně jakoby půlí tu tvorbu, když odešel vlastně kytarista Frusciante a přišel až potom v roce 1999 na Californication, tak tady zase je to trošku jinak, takže ta muzika zní jinak, ale jsou to pořád Red Hoti a vy jste jim dali 26% hlasů a 23% hlasů má Rage Against the Machine, taková novotina na počátku 90. let, který byli velice kreativní, co se týká hudby a právě jedna z těch novot, kterou přinesli Rage Against the Machine na jejich prvotině z roku 1992, ale ta má 23% hlasů. Tak jsme to hezky vokomentovali, vokecali, tak jsem moc zvědavej, jak to nakonec dopadne, vypadá to, že máme jasnýho favorita, ale pokud chcete ještě zasáhnout a dát najevo svůj názor, co si o těchto albech myslíte, tak samozřejmě můžete hlasovat na našem webu rockoviradio.cz. Za chvíli kulturní tipy a pak Trautenberci.

muzika. Rocková romantika. Od rána do večera je u nás co poslouchat. Rock Radio.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Policie včera zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, již se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. No a trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku prozatím 22 z 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. Předvečer prvního hracího dne na ní figurují 2 brankáři, 7 obránců a 13 útočníků. Rock Radio, počasí.
1: Tak jak to bude dneska vypadat? Zataženo, potom odpoledne ve východní polovině Čech trvalý déšť a postupně ustávající, takže sprchne, ale večer by to mělo být potom v pohodě. Ale jinak počítejte, že na většině území odpoledne budou spíš přehánky. No a denní maxima dneska mezi 11 až 15 stupni Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
1: No a když jsem tady procházel stav na našich silnicích, tak musím říct, že nic zásadního se v tuhletu chvíli na těch hlavních tazích a v těch větších městech neděje. Samozřejmě občas nějak i ten zmačkaný blatník na okrsce, ale to by vás nějak omezit ani zdržet nemělo. Tak super zprávy, při pátku dopoledne doufejme, že to tak vydrží a hlavně v pořádku dojďte. Šťastnou cestu přeju.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Rock Radio, rockový dopoledne.
1: Přesně tak, pokračujeme v rokovým dopoledně, 5 minut po 10. hodině s vámi Kamil Dráb a já vám přeju hezký pátek 15. května. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, tak to nebudeme zdržovat, ať si zase něco v pohodě poslechneme. A začneme pohodovkou z roku 1998, Město andělů a soundtrack k tomuhle filmu od kapely Goo Goo Dolls, Iris na Rock Rádiu. Tak hezký dopoledne.

Chrissy Hyde a Pretenders na Rock Rádiu, 10 hodin a 20 minut. Kapela, kterou jsme si dali právě teď. A pojďme se podívat na dnešní datum, na 15. května, protože dneska slaví narozeniny můj oblíbenec, instrumentální hrdina, vizionář Mike Oldfield, který slaví 73. narozeniny. Já mám rád hlavně jeho éru osmdesátkový tvorby, protože přestože samozřejmě Zvony jsou jakoby to nejvíc, co udělal a asi nejznámější, co ho nejvíc charakterizuje, tak já mám radši takovou tu zpěvnější část těch 80. let a ještě vlastně počátku 90. let, protože tam je taky výborná deska Amok. Ale musím teda říct, že je to fakt naprosto luxusní záležitost. On je teda výborný, takže mu přeju všechno nejlepší. Samozřejmě asi album, který známe všichni, Crisis, Moonlight Shadow, píseň, která otevírá druhou stranu, tak to je prostě skvělá deska a obecně i v těch 90. letech, i když tam už víc stíhnul jakoby k té instrumentální části, tak ty desky jsou taky parádní. Takže tomu přeju všechno nejlepší. Můžeme taky vzpomenout, že dneska je to přesně na chlup 50 let, co vyšla deska od Rainbow Rising, tedy jejich druhá deska, která, jak mnozí říkají, definovala jejich styl, protože už se tam objevil Cozy Powell a samozřejmě i další. Ta sestava, která už pak do konce 70. let, než se to rozdrolilo, tak ještě samozřejmě fungovala a tohleto album je ceněno hodně a bráno jako v podstatě poznávací znamení kapely Rainbow. No a když už jsme u těch dalších, tak můžeme připomenout i vydání desky Girls, Girls, Girls od Mötley Crüe, ta vyšla v roce 1987 a taky Testament v tenhle den v roce 1992 vydali desku The Ritual, která tak trošku je dělítkem mezi jejich tvorbou předchozí a tou následující, protože je úplně jiná a v podstatě, řekněme si upřímně, navazuje na Metalliku a jejich černý album, nebo respektive reaguje na to, co Metallica udělala v roce 1991. A tím se krásným oslým ústkem dostáváme ke skladbě Nothing Else Matters, kterou si dáme za chvíli, a černý album od Metalliky si připomeneme, stejně tak, jako si pak dáme Komunál a taky Lynyrd Skynyrd.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Na Rock Radio Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama, píseň, kterou všichni dobře známe a taky víme, co se stalo v roce 1977, kdy tahle kapela skončila vinou havárie letadla a tři její členové zemřeli a tím pádem byla ochromená její skutečná podstata a fungování kapely v následujících letech, i když pokračovali dál. Nicméně málo se ví, že tenhle osud mohl potkat kapelu Nazaret. A kdo ví, jak by to bylo, kdyby si ty letadla mezi sebou nevyměnili. Nebo respektive takhle. Nazaret si původně letadlo Conair CV-240 chtěli pronajmout, ale poté, co si s ním zkusili jeden let, tak byli docela zaskočení tím, v jakým stavu to letadlo je. Hlavně tedy kytarista Mary Chapin a samozřejmě i s tím nebyli OK, že ucházelo palivo z toho letadla a nikdo nedokázal s tím nic dělat, nebyli schopni to opravit, tak Nazaret se tohohle letadla vzdali a následně na to si ho pronajali právě Lynyrd Skynyrd. A možná kvůli tomu se stala ta havárie 20. října 1977, která vlastně v podstatě vedla k tragédii z toho důvodu, že letadlu došlo za letu palivo a zřítilo se v Mississippi. Takže asi ty obavy kapely Nazaret, konkrétního kytaristy, byly opodstatněný. No a jak ten příběh pokračoval dál, tak to už všichni víme. Kdo ví, jak by to tenkrát bylo a možná, že bychom v tuhletu chvíli vzpomínali na kapelu Nazaret a opěvovali jejich začátky, které už by neměly další příběh a pokračování. Ale nechme spekulace, pojďme se věnovat muzice, která nás čeká na Rock Radio ještě do 11. Budou to Dimitri, Incubus a taky Faith No More. A v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd.

0: Dnešnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
0: Rok rád.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobné číslo jako loni. Na obor uvedený jako priorita se dostalo přes 75% z přijatých. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dnem, týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety, parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. No a Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole playoff NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak já vám ještě řeknu, jak to dneska bude s počasím. Zataženo na odpoledne ve východní části Česka, potom trvalý déšť, ale jinak postupně ustávající, ale odpoledne taky počítejte, že na zbytku území by měly být přehánky a teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Doprava.
2: Nehodu tady mám aktuálně jednu, rychlo nad Kněžnou v ulici Jiráskova. Tam se řeší srážka dvou osobních aut, na místě policie, hasiči i záchranka. Je to tam trošku komplikovanější, tak počítejte s omezením a dávejte si tam pozor. Šťastnou cestu a v pořádku dojďte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Elektrický oběd.
2: No a my startujeme elektrický oběd, poslední v tomto týdnu, muzika podle vašich chutí a přání, o kterou si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rokovyradio.cz. S vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, který je připraven plnit vaše hudební choutky, tak se do toho pojďme pustit a ode mě hned první kousek do dnešního menu a to jsou Bon Jovi a jejich Ole.

Bon Jovi, Always na Rock Radio otvírá k dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše první přání a to je od Ivany a Petra, který píšou, že se přesouvají na víkend z Českých Budějovic do Jablonce nad Nisou a tak si naši tříhodinovou cestu zpříjemňujeme v autě poslechem Rock Radia. Prosíme o zahrání písničky od kapely Seven, Vyměřený čas. Přejeme všem krásný víkend, jak jsem říkal Ivana a Petr, tak jestli už jste projížděli Mladou Boleslaví nebo teprve kolem ní pojedete, tak můžete chlapce na dálku pozdravit, protože oni jsou z Mladý Boleslavy a určitě pokud teď poslouchají, tak mají radost a když si s nima dáte spicha někde na pumpě, tak vám třeba i podepíšou CDčko. Nebo oni ho vlastně nemají, oni ho dělají, mělo by být až v červnu. No ale každopádně na něm píseň Vyměřený čas bude. Tak Ivano a Petře, tady máte.

Tak tohle byly hymn, který jsme si dali na Rock Rádiu, samozřejmě v čele s Ville Valem, který mu se stýská už po kapele Hymn, nedávno ji rozpustil, už je to několik let, ale jak se tvářil, že mu kapela Hymn chybět nebude, tak už mu chybí, protože jeho solový aktivity nejsou úplně tak jakože dorovnaný v rámci popularity kapely Hymn a možná, že se mu stýská po těch lidech, po těch koncertech a obecně po tom zájmu, i když on má takovou povahu nostalgickou, až bych řekl hodně depresivně založenou, že samozřejmě tyhle lidi spíš většinou touží po klidu a pohodě a bez lidí, ale tak víte co, ono se to obrátí a no uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale možná, že se kapely Hymn ještě naživo dočkáme. Každopádně teď jsme se jí dočkali studiově a to díky Monice, která napsala, že by právě chtěla slyšet píseň In Joe and Sorrow. No a já tady mám další vzkaz. David píše, že by chtěl nechat zahrát Sofince k dnešnímu svátku písničku Schoulená od Citronu. Díky a já k tomu přihodím ještě další přání. Ahoj Rock Radio, prosím o zahrání něčeho od Ládi Křížka. Prožívám teď rozchod po 12 letech se svojí ženou, něco, co pohladí duši. Zdravím všechny do Rock Rádia. Tak nevím, jestli to úplně pohladí duši, jako týhletý rozchodový depresi, ale s Láďou Křížkem to je a je to taky jeho píseň, kterou napsal pro kapelu Citron, tak to spojíme dohromady a uvidíme, jak se s tím vypořádáš. Tady ani není, kdo to poslal. Takže jdeme na to, Schoulená Citron.

Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio.

I Want to Break Free, Queenie na Rock Rádiu a Jiřina, která si napsala o tuhle tu píseň. Jdeme na další vzkaz. Napsal Milan z Hodonína, který by chtěl slyšet Testament, protože jsem o nich pravděpodobně před chvílí mluvil a nemám prej protěžovat furt Metalliku, jinak teda hraješ parádně a rád tě poslouchám. No, tak protěžovat Metalliku, Metallica nepotřebuje protěžovat, to je prostě jenom konstatování faktu, proti ní jsou všichni čajíčci jenom a Testament tuplem. Já si pamatuju, někdo tenkrát komentoval, jak byla ta éra v roce 2010, jak jeli tu Big Four, tak jsem četl někde nějakou recenzi, tenkrát hudebního kritika nebo obecně, a tam zazněla taková věc, která mi zůstala v hlavě a plně s ní souhlasím, že je to vlastně koncert Metalliky se super před kapelama. Tak to byly samozřejmě Slayer, Megadeth a Anthrax, který tam byli, taky ještě další kapely. A ono to tak prostě je, jako no. A můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je tak to jediný, co se s tím dá dělat. Každopádně, Milane, tady máš Testament.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

to come. Ty nejlepší věci teprve přijdou. Zpívali Scorpions právě teď na Rock Rádiu v elektrickém obědě a tuhle tu muziku zařídil Míra. Já tady mám další vzkaz. Prosím, zahrajte pesničku od Mira Šmajdy Pálím jako lev. Dnes jsem si zobral dovolenku, aby som připravil kůlničku, inštalujem projektor, plátno a pivo sa chladí a tímto pozdravujem českou repre. Večer fandíme, Miro a chlapci zo Zbožíčka. Vesnička u Milovic, kde hrála Velká čtvorka. Jo, tak dobře, tak děkujeme ze Slovenska za podporu naší reprezentace a budeme samozřejmě fandit. No a Mira Šmajdu a skladbu Pálím jako lev si dáme za chvíli a naladíme se na dnešní zápas mistrovství světa. Všetko.

hrajeme rock všech barev. Rocková pohoda. Rocková klasika. Rocková romantika. Rocková muzika. Rockovej nářez. Rock Radio.

Posloucháte Elektrický oběd, samozřejmě na Rock Rádiu, tohle byly Beatles a Let It Be, muzika, kterou chtěl slyšet Luďa, milovník starých pořádků a starý muziky, tak jsme mu udělali radost, vlastně i mě, protože já mám taky rád Beatles, konkrétně desku Let It Be, beru jako nejlepší, byť je to teda slátání na toho, co zbylo a co se povedlo udělat už v podstatě po rozpadu kapely, ale teď pojďme na další muziku, ahoj, zahraj prosím něco od Landy pro mého syna Alexe, který zvládnul přijímačky a dostal se na střední, kterou si vybral i pro další děti, kteří čekali na výsledky a byli přijati. Tak si jdeme dát Daniela Landu, Muži z padáky, a já vám přeju hezký den a hezký víkend, protože už je to poslední, co se nám do dnešního elektrického oběda vejde, no a po 12. hodině už Dan s rokovým.

0: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem nebo na Sněžce. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na Sněžce 6 cm sněhu. Koaliční rada jednala o akceleračních zónách pro větrné elektrárny. Měly by zjednodušit jejich povolování ve vybraných oblastech. Řešili i větší pravomoci obcí při plánování výstavby větrníků. Obce nebo kraje by tak podle návrhu Filipa Turka mohly hranice zpřesnit v územním plánu. No a tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Perezová s Kursová ve dvou setech. Vyhráli 17. zápas v řadě. Rock Radio.
2: Počasí. Dnes bude oblačno i zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojedinělé bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Na D11 na trase Praha-Sever je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať se tam pořádku dostanete.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
8: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 12. hodině a začíná poslední rokový hora z tohle týdne s Danem. No a dneska nás čeká hokejový svátek, začíná mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku, tak doufám, že jste nachystaný, máte nakoupený piva, protože dneska to vypukne. My hrajeme ve 20:20, hrajeme s Dánskem, tak doufám, že vyhrajeme. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Traktor, Red Hot Chili Peppers, Rammsteiny a teď budu Amaranté a jejich The Nexus.
8: Rock Radio.
9: Much good. Come from the proof of use of power. One.

0: Ahoj, tady je Martin
1: a Pavel
0: z kapely Traktor a my vám přejeme jenom to samý dobrý a poslouchejte Rock Radio. Ahoj.

A to byla kapela Traktora, jejich Letokruhy z roku 2018. No a kluci letos slaví 25 let na scéně a jedou s náma naše rokiny, takže kdybyste je chtěli slyšet naživo, tak se můžete podívat na naše rokiny, jsou vypsané na našich stránkách, příští týden se o nich dozvíte víc. No a kluci k tomuhle jubilu 25 let vydali i nový song, jmenuje se to Traktor 5x5, kdo mý násobilku, tak 5x5 je 25 a já vám kousek z toho pustím, ať víte, kdo to ještě neslyšel, takže jdem na to, Traktor a jich 5x5.

Takže kdybyste to chtěli slyšet celý, tak se to najdete třeba na YouTube, tam je Traktor 5x5, tam můžete si to doposlechnout. A kdo by je chtěl slyšet naživo, je tuhletu pecku, tak musíte na naše rockiny. A my jdeme dál k hudbě a pustíme si něco cizího zase, třeba Alice Cooper, Hey Stupid, to bude za chvilku. A potom budu mít oblíbený The Killers a jejich Somebody Told Me.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

No, tak já už dneska zapomínám úplně všechno. Je to vdova. Já nevím. Mně to zase vypadlo, já mám dneska výpadek nějaký. Pokud to je Kobej, no je klasika, no pátek už, já už se vidím doma, samozřejmě. Takže je to dva po Kurtovi Kobejnovi, je to takový grunge. Já tuhle tu písničku mám moc rád a jsem rád, že jsem vám ji tady mohl pustit. Tam je od 90. jdem do 80. a pustíme si AC/DC a jejich Hell's Bells.

0: Vítejte v...
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu bude dál upřesňovat. Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Do Ženevy vzrostl prodej o 50%, do Curychu dokonce až o 300%. Vyšší jsou oproti normálu taky ceny letenek. No a hvězdný útočník Sidney Crosby je nadšený, že si mohl prodloužit sezónu účastí na mistrovství světa ve Švýcarsku. Pro lídra Pittsburghu byla po všech stránkách náročná. Příležitost hrát znovu za Kanadu si ale nechtěl nechat ujít.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno a zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: U obce Cvikov, okres Česká Lípa, je uzavřená silnice, je tam sesuv půdy a je tam poničený značení, tak jestli jdete tímhle směrem, ať se zbytečně neotáčíte a hlavně, jestli někam jedete, tak ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockového vorazu za sebou. No a já než vám pustím kabáty na sever, tak jsem si vzpomněl na historku právě ze severu, jsem byl u Mostu. Tam byl jukebox a jdu se tam pustit písničku a říkám kabát, kabát, kabát. Vedle stojí borec a ptám se ho a říkám, prosím tě, máte tady něco jiného než ty kabáty? A on, co bys chtěl, jsi na severu, tady v Teplicích, kluci jsou tady domácí. A on říká, tak já ti pustím něco jiného. No, začala hrát Lucka Ondráčková, vítr, ať je jak vítr, tak my se zblázním. Takže pro všechny lidi na sever posílám kabáty, písničku na sever.
0: Rock Radio.

A to byly Judas Priest a Grinder z roku 1980. A my se půjdeme podívat na hokej, protože dneska začíná mistrovství světa v hokeji. A já představuji posledního favorita na vítězství a tím není nikdo jiný než pořádající země Švýcarsko. No a docela vzali docela slušný kluky. Je tady Roman Josi, obránce. To moc dobře známe my Češi. To je náš takový velký oblíbenec. Hlavně tenhle ten borec byl schopný v NHL v jedné sezóně dát jako obránce 98 bodů. To bylo v sezóně 21-22, což je jako neuvěřitelný obránce, skoro 100 bodů. No a pak tam jsou klasicky, je tam Nico Hirscher z New Jersey, to je skvělý útočník, který dává v průměru tak 70-80 bodů v NHL, takže na něho se taky dává bacha a jeho parťák tam je taky z New Jersey, je to Timo Meyer, který taky jako umí dát tak těch 50-60 bodů. No a pak náš velký oblíbenec ještě Nino Niederreiter, to si vždycky pamatuju, že ten nám vždycky většinou dával góly, tak ten Nino vždycky dá tak 25 bodů v NHL, ale nám dá skoro po každý góla. Takže sledovat a mít si to budou mi dneska těžký s těma Švýcarama, třeba na Švýcaři překvapí a vyhrajou to. No a my se pustíme něco českýho a já to pustím pro všechny pankáče, Vysací zámek a jejich známka panku.

0: and he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Radio. Co se děje?
1: V pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokotminit a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Policisté už mají lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Dal jim jí muž, kterého z krádeže relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty podezírají a kterého zadrželi ve čtvrtek. Uvedla to dnes CNN Prima News. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace Cermat předává středním školám. Ředitelé je zpřístupní nejpozději v pondělí. No a český fotbalista Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom informoval na klubovém webu.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno i zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: V ulici Pražská třída v Českých Budějovicích je nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockovej poraz.
3: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. No a mně se dneska stala taková vtipná scéna. Ráno, když jsem přijel do rádia, tak jsem potkal spolumajitele rádia. No, nastoupí ke mně do výtahu a říká, tak co, jak se máte, jak se vám tady daří? A já jsem se opřel ve výtahu a on říká, ježiš, vy jste se opřel. No a já koukám, jak jsem se opřel, tam byly čudliky. A zmáčkl jsem od jedničky do sedmičky. Říkám, no tak aspoň bude mít čas, abyste věděl, jak se mám. No, tak já pro pana vedoucího tady pustím písničku Škvor, milion hvězd se ptáš, ale to až za chvilku, že předtím budou The Darkness.
2: Rock Radio.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

0: to byly Genesis. No a jak se nám blíží to mistrovství, který dneska začíná v hokeji, tak jsem si vzpomněl na rok 2010 na mistrovství, kde jsme hráli semifinále se Švédskem a v čase 59-53 Karel Rachůnek dal neskutečný gól a Robert Záruba zahlásil takovou hlášku. My jsme teda ten turnaj nakonec celý vyhráli, protože pak jsme vlastně šli do prodloužení, byly nájezdy a v finále jsme vyhráli, to byla zlatá medaile. No a my stále ten okamžik Karla Rachunka připomenem, bohužel už není mezi náma, protože stala nešťastná událost. No, tak já vám to připomenu, ať vzpomínáme, já tyhle ty hlášky od Roberta Záruby mám hrozně rád.
1: Ale Kotouč se odráží na švédské hole, Vampola u něj bojuje. Boráček posílá přes bránu, Rachunek na pal, gól! Gól! Rachunek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo!
0: To byl skvělý zážitek, že Rachna kachna. A my si pustíme další hudbu a já vám pustím třeba Divokého Billa, Kern, Sabatony, nebo teďka Linkin Park.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Taky máte mezi svými kamarády takové ty týpky, co po vás něco chtějí, svatosvatě přísahají, že vám potřebné podklady dodají v pondělí a pak se strašně diví, když se vztekáte, že pátek není pondělí. Od té doby, co dělá motokeci, mám pocit, že takových mám mezi přáteli čím dál víc. Třeba takový Jirka Zemánek v únoru mi říkal, hele, budu dělat leteckou show, všechno ti pošlu tak měsíc předem. Tak přátelé, ty podklady mi došly včera, ale i tak vás můžu pozvat na letiště Drahotuše u hranic na Moravě, kde se zítra uskuteční tradiční Air Automobil to Veterán Show, již 13. takže žádný neověřený podnik, ale naopak akce, které i čas vystavil zelenou. Na co se na letišti Drahotuše těšit? Úderem 10. můžete shlédnout zahajovací skupinový průlet všech možných typů letadel i letadílek. Zhruba od 10:45 pak přijde Veterán Show. Všechna zúčastněná vozidla najedou na rampu a i vy vyberete, které z nich je nejelegantnější. Poté vyrazí Spanělka do lázní Teplice nad Bečvou, kde veteráni otevřou sezónu, tam odsud se pojede do Kelče a pak zpět na letiště Drahotuše. Mezitím, co budou veteráni pryč, bude probíhat letecká show, můžete zkusit vyhlídkové lety. A co to znamená letecká akrobacie, ukáže dvojnásobný mistr světa, legenda Petr Jirmus. Vstup je zdarma, platíte jen pade za parkování. Air Automoto Veterán Show na letišti Drahotuše u hranic na Moravě už zítra.
0: Rock Radio Motokeci.

Znáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: A to byla brněnská legenda Kern Exploze z roku 1989 v remízku. Z roku 95. Já tady vítám Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdar, čau.
0: Tak jak to dneska vidíš, hokej?
1: No, tak já si myslím, že hrajem s Dánskem, že jo?
0: Hrajem s
1: Dánskem. No, nevím, no, takový ten soupeř, který jako umí občas zazlobit, ale jako papírově bychom na ně měli mít, ne? Hádám, jako dneska se to těžko odhaduje.
0: Ale co jsem koukal tu sestavu, tam nejhorší byl ten golman, ten z Otavy, z NHL, to je jediný, jo, že bychom ho neprostřelili jinak.
1: Já jsem se zrovna včera o tom s někým bavil, že vlastně častokrát máme lepší výsledky celkový z toho turnaje, když nejedou takový ty hlavní opory, že jo? Když je to takový ten tým sezbíraný třeba z evropských hráčů, ale jsou tam takový ty srdcaři, který fakt jako o to více jako snažej a dávají do toho to týmový srdíčko, a to si myslím, že pak.
0: Ale uvidíme ty mladý kluky, co tam máme. Máme tam toho Ticháčka, Galvase, je tam ten Chmelař.
1: Sikora nejede nakonec, vej.
0: Sikora nejede, to je škoda.
1: No,
0: jenže mu podepsal tu smlouvu ve Washingtonu v NHL, tak se myslím, že se bude spíš soustředit na to NHL.
1: Jo, tak musí vydělávat prachy, viď, mladý tak kluk, to je důležitý, jako přece jenom, je tak to jeho práce.
0: Dobře, já už mám poslední 20-minutovku rokovýho hovorazu s Danem a já vám ještě pustím ZZ Top, Divokej byl, Pain, anebo teďka Kiss, tak se mějte hezky a čau.

0: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.
1: Pro boha se střídejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, tak jako

0: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenový strop na pohonné hmoty se zase změní. O víkendu a v pondělí benzín opět zdraží. Litr řidiči natankují až za 44 korun a 30 haléřů. Nafta naopak zlevní, pumpy budou moci prodávat maximálně za 41 korun a 99 haléřů. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Ředitelství silnic a dálnic bude i letos pokračovat v opravě mostů. Do prací investuje téměř 2 miliardy korun. Z více než 5 000 mostů, které má ŘSD ve správě, je 360 ve špatném, 110 ve velmi špatném a jeden v havarijním stavu. Jde o most v Žatci a do jeho opravy už se silničáři pustili. Venkovní akce oživují květen napříč českými městy. Třeba v Liberci se uskuteční májový trh, který už tuto neděli zaplní prostor před radnicí. Co na návštěvníky čeká, ví za město Ondřej Červinka.
2: Řemeslné výrobky, spoustu dobrot a pití. Na programu bude náhodné setkání, Matěj Čejchan a děti budou moct zhlédnout pohádku Báby mraženy a vytvořit si jarní dekorace v našich výtvarných dílničkách.
1: Podobné trhy se o víkendu konají taky v Praze na Náplavce a nebo třeba v Děčíně. Mistrovství světa v hokeji, které dneska začíná ve Švýcarsku, výrazně zvýšilo zájem o letenky do dějiště šampionátu. Zájem je hlavně o lety do Ženevy, Bazileje a Curychu. Ruku v ruce s ním jdou ale ceny. Letenky jsou teď proti běžným termínům asi o polovinu dražší. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: I když zrovna v Praze to teďka může vypadat docela hezky, tak se tím nenechte zmást, protože na zbytku republiky momentálně prší nebo pršet bude. Bude to až do konce celého dne. Máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. A dokonce na západě a na jihu můžete počítat i s docela dost hustýma bouřkama. Zítra bude zataženo zase po celý den a pršet bude hlavně na Moravě a taky na východě Čech. Teploty kolem 13 stupňů a večer to padne asi na 5.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
5: V Praze se bouralo na Letenské ulici, je to mezi Valdštejnskou zahradou a ministerstvem financí, tam bourala tramvaj s osobákem, tak to tam určitě bude ucpaný, jestli tu ulici znáte, tak víte, že je dost úzká, takže tam určitě není dost místa na obětí. V Libušský, taky v Praze, u Sapy, tak tam se bouralo, srazil se tam osobák s motorkou na místě, dokonce zasahují záchranáři, takže i tam počítejte s komplikacemi. Na D5 je odstavený vozidlo a zasahuje do vozovky, takže nejspíše potřeba ho trošku objíždět, určitě dejte nohu z plynu. Týká se to 12. kilometru směrem z Prahy na Rozvadov. A tři osobáky do sebe vrazili u Vysokého Mýta, je to silnice 17, je to u obce Stradouň přímo u odbočky na Vraclav, tak i tam projíždějte opatrně.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne s Kubou a Petrem může zase konečně začít. Máme tady pátek, ty brďo, tak co víkend, hele.
5: Víkend, no
3: on
5: tak...
3: On má pršet celou dobu, takže jako já si s tím nejsem úplně jistý, jako co já budu dělat vlastně.
5: Já jsem se rozhodl a já prostě jedu za teplem. My jsme prostě dneska ráno se probudili a řekli jsme si, no teďka ta předpověď nic moc, viď, no tak pojedeme někam za sluníčkem teďka, no a vracíme se až ve čtvrtek. Takže
3: ty,
5: se tady
3: brďo, takže ty mě tady necháš na pár dní.
5: Nechám tě tady, no.
3: A hele, víš co? Víš, jak to uděláme? Neříkej posluchačům, kam jedeš.
5: Dobře.
3: A my teďka od pondělí do čtvrtka si uděláme tady jako to, že to budeme hádat,
5: jasně,
3: kde seš, lidi mi to budou psát a ve čtvrtek nebo v pátek, až tady budeš, tak to vyhodnotíme.
5: To je docela dobrý, to se mi líbí, takže pojďme klidně udělat takovouhle soutěž, že jo, jako pojďme si hrát, to je určitě super a ano. Pojďme si taky hrát nějakou rockovou muziku. Dneska máme hokej, takže nepřestávíme věřit, že i letos ulovíme zlato. Don't Stop Believing právě teďka se rozjíždí, za chvíli už slepej mladý mrtvej, zní to jak začátek nějakého vtipu, ale je to Alice Ozzy Osbourne a Bryan Adams, ty se blíží, už za chvilku posloucháte Rock Radio.

0: Alice a jejich slepej, mladej a mrtvej.
1: Teď já to právě akorát dojel na Rock Rádiu. Máme 15 hodin 19 minut k tomu. A hele, pátek je tady. Páteční odpoledne je tady. Takže dneska máte poslední šanci od nás ještě dostat dva lístky na jednu velice speciální akci.
2: Jakoby těch dobrých zpráv už takhle nebylo dost, že jo? Protože je pátek odpoledne, už samo o sobě zní vlastně úplně super. No a teďka máte ještě šanci získat dva lístky na Metal Fest, který se 5. až 7. děje v Plzni v areálu Lochotín. Zahraje tam Sepultura, jak jsme říkali, tak oni vlastně končej, že jo, takže nejspíš poslední šance je vidět naživo, určitě v Česku teda. Bude tam taky Avantasia, Godhard, Akcepti, spousta skvělý muziky a jediný, co musíte udělat, je napsat na Facebooku na Rock Radio do zpráv, proč zrovna vám by ten lístek měl přistát, s kým byste třeba chtěli jít, no a taky třeba telefonní číslo tam nechte.
1: Aby se nám odsud z éteru mohli zavolat a v chvilku bychom tady mohli společně pokecat. Takže pište, protože asi tak za hodinku a 20 minut vyhlásíme jednoho z vás, který ty od nás ty lístky dostane, ale teďka, ať se vám to jako všechno píše líp, tak samozřejmě roční muzika. Dan Landa, Cedar, anebo Green Day z jejich Wake Me Up When September Ends.
2: A pak si hned pokecáme o hokeji. Yeah.

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe

Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za poslední rozloučení.

0: nás. Anička Malinová a Dan Landa.
1: Takhle duet tady zazněl.
0: Právě tady ten duet právě teďka dojel na Rock Rádiu 15:36 k tomu a Kubo, sakra, dneska to začíná.
1: Je to tady, no.
0: Je to tady, mistrák. Konečně to asi přišlo, zase budeme mít o čem kecat pořád. Hele, dneska Dánsko, koukal jsem se a vypadá to jako, že jsme poměrně dostatní favoriti. Co podle jako bookmakerů by to mohlo dopadnout 4-1, 5-2 pro Česko. Takže myslím si, že dneska bychom snad mohli večer všichni oslavovat.
1: Pojďme v to doufat určitě. Pátek večer vyzývá k oslavě už tak jako sám o sobě. Já jsem koukal na nějaký jako predikce, teďka nějaký články, prostě jak by to mohlo dopadnout. Naposled jsme s Dánama vyhráli 7-2 na mistrovství světa. To dokonce snad poslední dva zápasy, co jsme s Dánama hráli na mistrovství světa, dopadly takhle vysoko 7-2, ale když jsme se s nima letos potkali na olympiádě, tak to bylo jenom 3-2 pro nás teda, ale byl to velký boj, takže není to úplně tak 100% výhra. Rozhodně se budu muset snažit, každopádně to, co už je potvrzený, že červenka bude samozřejmě náš kapitán,
0: jasně,
1: což už je po šestý na mistrovství světa a na dvou olympiádách k tomu, takže prostě český kapitán úplně jasný. A alternativní kapitáni jsou Lukáš Sedlák, což je jeho spoluhráč z Pardubic, a obránce Filip Hronek z Vancouveru.
0: Budeme tam mít brankáře, který jsme vlastně na mistráku ještě neviděli, jestli se nepletu. Josef Kořenář, Petr Kváč a Dominik Pavlát nám budou chytat teďka v mistráku, tak uvidíme samozřejmě, jak to dopadne. A co se týče NHL, tak tam máme jenom tři hráče. Zatím. Ještě samozřejmě uvidíme, jak bude pokračovat playoff.
1: Může se to změnit. Česká branka škola je velmi kvalitní, takže hele, pojďme prostě doufat a pojďme hlavně fandit.
0: No jasně.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Jsme teda ale hlavně na rádiu, takže jdeme zase dál hrát. Dimitri a jejich ocelová parta Mammoth, anebo taky Manowar z jejich Warriors of the World United. Pojďme na to.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i z Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vítejte v...
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Obor Všeobecná sestra začalo loni studovat více než 1600 lidí. Meziročně je to o 14% víc. Přibylo i studujících dětských sester nebo porodních asistentek. Vyplývá to z dat rezortu zdravotnictví. Ovšem ani současný nárůst sester nebude stačit pro pokrytí odchodů do důchodu. A kvůli stárnutí populace navíc bude potřeba personálu, který více pečuje o nemocné seniory. Situace před brněnským hlavním nádražím se zlepšila. Nedávno zvýšený dohled strážníků, doplněný přes den o asistenci sociálních pracovníků, se osvědčil a bude pokračovat. Více řekne mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Máme i několik podnětů, jak s lokalitou dál pracovat. Na základě dobrých zkušeností z centra města promyslíme, zdali zde neumístit velké květináče, které by tento prostor zkultivovaly.
2: Město se chce taky pokusit najít možnost, jak lidem bez přístřeší poskytnout dostupné toalety. České dráhy ve spolupráci s polským dopravcem letos opět vypraví přímé vlaky k Jaderskému moři. Soupravy budou vyjíždět z Varšavy a pojedou přes Bohumín, Přerov nebo Břeclav. V Česku zastaví celkem v 9 stanicích. Navíc kromě chorvatské Rijeky pojedou i do slovenského přístavu Kopere. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Německu závod kanoistů na kilometr. Vyhrál jednoznačně, druhý Číňan Wu na něj ztratil 99 sekundy. O další setinu zpátky pak byl třetí Rus Petrov. Nedařilo se naopak Josefu Dostálovi, který nepostoupil ani do semifinále. Ze zpráv je to všechno, hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska máme zhruba kolem 14 stupňů a nad celým územím Česka jsou mraky, je jich docela dost, po celém území se taky objevují přehánky, vypadá to, že během večera by jich mělo ještě přibývat, dokonce někdy i bouřky, to je hlavně na západě Čech, kolem Karlových Varů. V noci teplota klesne asi na 6 stupňů a zítra, no, čeká nás deštivá sobota. Ne, hezky se mi to říká, ale i zítra bude ošklivě, bude hlavně zataženo, na severu západě Čech by to nemuselo být tak hrozný, aspoň co se přehánek týče. No ale o to horší to zase bude na východě Moravy, kde bude pršet teda pořádně. Tam bude taky 11 stupňů, tam bude asi nejchladněji, jinak průměrná teplota zítra kolem 13 a večer to padne na 5.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava.
9: Pojďme se ještě podívat, jak to vypadá dneska na silnicích. V ulici Pod Stárkou v Praze se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. Víceméně všechny tady ty nehody, které vám teďka řeknu, jsou hlavně z Prahy, protože tam se teďka prostě bouralo nejvíc. V ulici Frejová je v sobě osobák s autobusem, taky díky bohu bez zranění. V ulici Mariánská taky v Praze jsou v sobě dva osobáky, tam už si dejte pozor na kolonu. No a taky stojí ulici Jana Želivského, tam je v sobě osobák s nákladákem, tam se můžete zdržet až 30 minut.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
4: Rokový odpoledne je tady s váma i v druhé hodině. Máme 16 hodin a 3,5 minuty a my sice hlásíme v počasí, že pořád prší, ale vlastně v Praze třeba ne. Já si myslím, že teď je taková ta ojedinělá chvíle, kdy nám vlastně zbytek republiky může závidět. Protože jinak, a já totiž nejsem z Prahy, tak to můžu říct. Jinak já tady v Praze, když tady sedím, tak já většinou závidím zbytku republiky, že jako můžou být někde, víš, jako že třeba na Moravě je to vždycky krásný, když tam přijedu.
9: No.
4: V Praze je to vždycky takový nahuštěný, a nevím.
9: Tak teďka se zrovna může závidět tady nám, ale hele, ty jsi to teďka řek, takže já plánuju, že já si myslím, že tak do 10 minut začne strašně pršet.
4: Je to možný. A pojďme
9: dík,
4: všichni hlavně.
9: Dík.
4: No tak já se omlouvám, hele, muselo to přijít. Aspoň nemusíme zalejvat v Praze. Každopádně pojďme zavidět hlavně Plzni, protože už v prvním červnovém víkendu hostí Metal Fest a vy tam můžete být.
9: Stačí, abyste nám napsali na Facebook, proč ty lístky bychom měli dát právě vám a taky k tomu napsali telefonní číslo. A my asi tak za 40 minut vybereme jednoho z vás, který od nás dostane dva lístky na celý Metal Fest. A mě docela fajn, si pojďte poslechnout nějakou další muziku.
4: Tři sestry, Iron Maiden, Can I Play With Madness, bude taky Sunrise Avenue, ale teď už se rozjíždí tahle ta, no vlastně dost legendární věc, Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe, je to tady.

0: Tři sestry a jejich pomeranč. Tohle to právě teďka doznívá na Rock Rádiu. Máme tady 16 hodin 18 minut k tomu. A my jsme teďka s Kobou tady našli takový docela dost zajímavý článek, jo? Nebo teda zajímavý videoklip, abych tak řekl.
1: 100%, no, bavili jsme se tady nedávno o Rolling Stones, víme, že chystají novou desku, tam má být 10. července, ale teď vyšel klip na jejich věc, která se jmenuje In the Stars. A zajímavý na tom je samozřejmě kromě toho, že je vždycky zajímavý, když Rolling Stones vydají novou věc, tak oni tam vypadají všichni tak o, já nevím, kolik.
2: O půl století
1: mladší, no. A je to samozřejmě použití nějakých nových technologií, díky kterým oni se takhle omladili. A já ti můžu říct, na to, že jsem docela velký kritik všeho s umělou inteligencí, tak tady to docela beru, tady mě to nevadí.
0: Jako taky ti musím říct, že jako já nemám moc rád tady ty jako umělý inteligence a takhle, ale ono to vlastně vypadá docela dost fajn. Hmm. Je tam herečka Odessa Azion, kterou můžeme znát třeba z filmu Marty Supreme, ale jako dává tam takovou, protože vždycky v každém klipu Rolling Stones je prostě nějaká herečka, Sydney Sweeney tam byla,
1: no,
0: že jo.
1: To
0: si moc dobře všichni pamatujeme. No a Odessa je teďka teda další tady v té řadě hereček, ale zapadá do toho docela dobře, si myslím.
1: Stopro, hele, celkově prostě cokoliv udělají Stouni, já nevím, prostě mně přijde, že oni jsou takový průkopníci, že oni vlastně jako skoro nemůžou udělat chybu, víš, že prostě oni to udělají a takhle to má být teda tím pádem, že oni, oni jsou ty učitelé, kteří nás v tomhle mají vlastně učit a vést. Jinak 10. července vychází to album a hosti, kteří jsou potvrzení, jsou třeba Paul McCartney, Robert Smith z The Cure a nebo Chad Smith jako bubeník z Red Hot Chili Peppers. No. Což bude rozhodně zajímavý.
0: No hele, rozhodně se máme na co těšit, ale na co se můžou těšit už čeká naši posluchači, je další muzika tady na Rock Rádiu. Čeká nás Limetal, taky Muse, anebo Škorpíci. Tease me, please me.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

Mayday, Mayday, Mayday, Limetal právě dohrál na Rock Radio 16 hodin 37 minut k tomu a my už víme, kdo od nás dneska dostane dva lístky na Metal Fest do Plzně, a takže vy už se to za pár minut dozvíte taky, my se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilku tady všichni slyšíme.

0: Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Dneska těch zpráv přišlo asi tak nejvíc celého týdne, ale vůbec si z toho nic nedělejte, protože od příštího týdne budeme zase něco rozdávat. Nevím, jestli na Metal Fest, to se rozjíme samozřejmě v pondělí, ale rozhodně tady na vás zase nějaký dva lístky budou čekat. Teď už se hledáme další muziku, budeme mít Beatles, taky Harley, Kings of Leon přijdou, anebo Halloween, který už teďka rozjíždí jejich pecku I Want Out. Posloucháte rokový odpoledne.

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Nejsem zklamaný ani zrazený. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný ani zraněný. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pojišťovny zatím evidují vyšší desítky škod způsobených mrazy a oproti loňsku jich bude o desetinu až pětinu víc. Ovocnářská unie uvedla, že dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody ovoce. Škody podle ovocnářů zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Ukradená lebka svaté Zdislavy se našla. Relikvii policii odevzdal muž, který je z krádeže podezřelý. Lebku zalil do betonu a chtěl ji prý pohřbít. Plné ruce práce teď mají restaurátoři, kteří musí beton z lebky světice mechanicky odstranit. Chemický způsob použít nemohou, relikvii by to mohlo poškodit. Budoucí i stávající policisté mají nově v Praze kariérní centrum. Sídlí poblíž národní třídy a slouží jako náborové místo i jako prostor pro komunikaci. Na místě je i náš reportér Radek Barkman.
2: Přejeme krásný den. Policie dnes slavnostně otevřela náborové kariérní centrum. Nachází se v ulici Na Perštíně a sídlí místo bývalého řeznictví. Má být kontaktním bodem nejenom pro uchazeče o práci u policie, ale i samotné policisty nebo širokou veřejnost. Zájemci si tu můžou vyzkoušet nejprve virtuální nábor, poté na ně čeká individuální pohovor s pracovnicemi krajského ředitelství v Praze. U policie momentálně pracuje přes 41 tisíc lidí. Z Prahy Radek Barkman.
1: Hokejovou reprezentaci by na šampionátu ve Švýcarsku mohl posílit brankář Lukáš Dostál. V noci na dnešek mu v NHL skončila sezóna. Anaheim padl s Vegas. Vedení nároďáků má o 25-letého golmana na mistrovství světa zájem. Musí se ale počkat, jak dopadne výstupní prohlídka. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: V Praze zatím bez kapky, ale na celé republice už vypadá, že poměrně dost prší a taky pršet bude po celý večer a taky celou noc. Dejte si pozor hlavně na západě a na jihu Čech na poměrně dost silné bouřky. Teploty se momentálně pohybují kolem 14 stupňů a večer nám to padne asi na 6. Zítra ale bude zataženo po celé České republice a dešťů se bohužel nezbavíme, hlavně na Moravě. Pár kapek taky padne v jižních Čechách a teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
5: Dávejte pozor na jižní spojce ve směru z Braníka na Spořilov, tam bourali dvě auta a ještě motorka, k tomu do toho tam stojí auto záchranné služby, no prostě určitě to uvidíte z dálky, radši se tomu vyhněte, je to zhruba před sjezdem na Jesenici nebo na Michli. V Roudnici nad Labem, tak tam bourali dva osobáky, je to v Hakenově ulici někde na sídlišti, určitě projíždějte taky opatrně. V Ostravě v části Hulváky, tak tam, kde se potkává velká ulice 28. října s ulicí Sokola Tůmy, tak tam se potkali taky dvě osobní auta, dejte si tam pozor. A na D6, tak tam stojí nabouraný auto, u kterého taky zasahují záchranáři. Je to na 135. kilometru ve směru z Chebu na Karlovy Vary.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
3: 17 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje dál ve svojí krasojízdě. Kuba i Petr za mikrofonem.
5: Jsem tak hezky zaspíval, to je normálně. Pokračuje dál ve svojí krasojízdě.
3: Pokračuje dál.
5: No to je správný, pojďme si zpívat. Pokud třeba jste na cestě z práce, tak vám je určitě do zpěvu, to je moc dobře, tak my vám k tomu zpěvu pustíme nějakou muziku, čekají nás Guns N' Roses, Kabát, aby jsme si na ten pátek udělali trošku žízeň, co? No a teďka už POD a jejich Breaking, užívejte třetí hodinu rokovýho odpoledne.
0: Rock Radio.

0: A Man on the Moon. Tady ty noty, tady ty písničky právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin a 20 minut k tomu. A prosím tě, Kubo, já se tě potřebuji na něco zeptat a potřebuji se tě na to zeptat takhle právě v éteru, abych na to měl když tak svědky, prosím tě, jo.
1: Tyjo, co chystáš na mě?
0: Já jsem si teďka dočet, že prostě lebka se našla zabetonovaná. Všichni asi víme, o čem mluvím, ale lebka se našla zabetonovaná. A stalo se to v úterý večer. A jestli si dobře vzpomínám, tak když jsme odsud v úterý odcházeli z rádia, tak ty si říkal, že jdeš zrovna domů betonovat. Můžeš se mi k tomu, prosím tě, tady před všema ušima posluchačů vyjádřit?
1: To je, prosím tě, úplná náhoda. Já s tím nemám nic společného. Tu Zdislavy Lebku jsem nikdy neviděl a vůbec ty fotky, co jsem ti ukazoval, nejsou pravý, to je všechno umělá inteligence.
0: A ta částka taky nesouhlasí.
1: Ta částka taky nesouhlasí a hlavně jsem si to koupil za svoje peníze. No, ne, opravdu, my jsme opravdu, můžu jako potvrdit, že jsme betonovali garníž doma a betonovali jsme, protože máme takový hodně měkký zdi, takže, a já jsem takovej jako nešikovnej šroubovák, vrtač, tak,
0: jo,
1: a když vrtám, tak dělám příliš velký díry a pak je potřeba betonovat, aby se lebka ale přece jenom nevešla. Zas tak velkou díru jsem neudělal tu vrtačku.
0: tak dobře, tak já se budu snažit ti to věřit, ale když tak, prosím vás, posluchači, dávejte si tady pozor a uvidíme, jestli za 20 minut tady už nebudu. Třeba Kuba nebude vysílat sám, jestli já se nebudu válet pod stolem.
1: No ono naopak, možná o mě pár dní teďka neuvidíte, protože se budu potřebovat na pár dní trošku zdejchnout.
0: Jo, tak proto
1: no,
0: jedeš
1: právě,
0: pryč.
1: No,
0: aha,
1: to víš,
0: tak
1: no.
0: Už se mi to tady
1: víš co,
0: všechno
1: já potřebuju
0: spojuje.
1: Jako Lenny Kravitz, prostě potřebuju na chvíli odletět.
0: Jasně, prostě fly away,
1: no,
0: jako
1: jo,
0: Lenny Kravitz. Tak já budu čekat 3 days grace a nevím, jestli tě nebudu muset nakopnout.
1: Jo, Mozartovi kule, o tomhle mluvíš, no tak to je dobrý panoptiko.

0: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Lenny Kravitz právě odletěl pryč a nás to za chvilku čeká tady taky, protože máme už jenom posledních asi 22 minut na Rock Rádiu s váma a tak si to hodláme pořádně užít, protože ten konec vždycky stojí za to.
1: Vybrali jsme ještě pár docela dost našlapaných pecek, které doufáme, že si je užijete tady v rokovém odpoledni a vy už samozřejmě můžete začít pomalu přemýšlet, co si necháte od kapitána dneska zahrát, protože jak by řekl on,
0: volejte a pište.
1: A nebo pište a volejte.
0: Ale dneska je to ještě speciální, protože je pátek, takže kromě toho, že možná, že si právě teďka užíváte takovej ten klid po práci a že možná už máte třeba načepovaný první kousek, tak taky začíná právě teďka víkend. A to, jak rozjedete ten víkend, tak to záleží jenom na vás a na vašem hudebním výběru.
1: Takže si to pořádně rozmyslete a pište, můžete buď na mail, nebo už pomalu i začít volat, kapitán tady bude každou chvilku. My ještě pošleme Judas Priest, Macbeth, Papa Roach, anebo Rybičky. Docela dobrý výběr nakonec, ne?
0: Naprosto fantastický. Mějte se krásně a uslyšíme se příště. Čus!

0: Sun Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutní Hoře. Čau.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Testy společné části maturit úspěšně složilo 90% studentů. Šlo o zkoušku z češtiny a volitelnou zkoušku buď z matematiky, anebo z cizího jazyka. Úspěšnost se liší podle typu školy. Nejvíce se dařilo žákům gymnázií a liceí. Naopak u středních odborných škol byly výsledky mírně horší než republikový průměr. Na trati z Jihlavy do Třebíče nejezdí vlaky. Provoz do Okříšek je zastavený kvůli poškození železničního mostu. Vyklonila se jedna mostní římsa a uvolnil se štěrk z kolejového lože. Na zajištění stability teď pracuje správa železnic. Provoz vlaků by se měl obnovit v pondělí. Karviná se tento víkend připojí k mezinárodnímu festivalu železné cyklotrasy. Ten propojí česká a polská města. Návštěvníci se mohou těšit nejen na cyklistické zážitky, ale i na pestrý doprovodný program. K němu více řekne mluvčí města Monika Danková.
1: Každé ze zapojených míst nabídne návštěvníkům něco jiného. Někde je připraven kulturní program, jinde gastronomické speciality, sportovní aktivity nebo program pro děti. Účastníci festivalu budou moci také sbírat razítka na jednotlivých stanovištích a tím se zapojí do doprovodných soutěží.
0: Festival je zcela zdarma. Ceny ropy jdou stále nahoru. Naděje na brzké znovu otevření Hormuzského průlivu slábnou. A to kvůli výrokům představitelů Spojených států a Íránu. Severomořská ropa Brent se odpoledne pohybovala mírně pod 109 dolary za barel. Americká ropa byla nad 104 dolary. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme moc za ty informace a pojďme se podívat, jak nám začne víkend. V sobotu bude zataženo s občasným deštěm, místy i trvalejším a ojediněle se vyskytnou i bouřky. V severozápadní polovině Čech budou přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu krom východu Moravy a Slezska déšť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost na polojasno. Nejvyšší teploty okolo 14 v 1000 metrech na horách stupňů 6. Tak hovoří náš milý hydrometeorologický ústav.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
5: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme do Prahy hlavně. Do ulice Slavojová a v Praze tam hlásí třeba nehodu dvou osobních aut. Pozor na to. V Helichově taktéž, na Uhelném trhu v Praze taktéž a budeme končit ulicí Ječnou v Praze. Tam se srazil pro změnu osobák s autobusem. Tak to víte, pokud možno vyhněte se při pátku Praze a pokud nemožno, tak hlavně ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, doražte v pořádku.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
3: Máme 3 minutky po 18. hodině, máme tu poslední pracovní den, teda většina z nás, je tu pátek, blázni mají svátek a my taky a máme to zase krásně rozdaný a máme tu rok na přání. Pojďme si 2 hodinky pořádně zařádit, je čistě na vás, co se u nás na Rock Rádiu bude hrát, nad tím budu trošku bdít já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Legis, ale víte sami, že do toho moc nezasahu, maximálně vyřídím nějaký tam vzkaz a pustím vám, co tady je. Tak, jak to můžeme všichni ovlivnit. Buď mi volejte ke mně do kapitánský kajuty na 7258444424. No a nebo mi pište na Messengera a nebo do mailu. Na úvod trocha romantiky, bývalý kutrnáč Bon Jovi a jeho Bear of Roses a během týhle 6¼ minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, postel plná růží, hlavně se nepopíchat. Tak to byl úvodní romantický zářez tadyhle, ale my si půjdeme dát něco klasického při pátku, takhle samozřejmě možná už někteří modří z vás tuší, co budeme hrát. Logicky na to šel třeba tady Míra Šedivý, který napsal: čau kapitáne, tady Míra, když je ten pátek, mohl bys tam pustit alkohol a... Samozřejmě v pátek k večeru. Tak odtěl z hry a my si pojďme ten pátek užít. Pokud vás zítra čeká sobota, tak do toho, milí námořníci, můžete šlápnout na plný kule.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Battle Beast a Master of Illusion a my si půjdeme dát nějakou starou dobrou klasiku. Tak volal mi tedy Míra z Vlčnová, že bych chtěl zahrát nějaký Deep Purple a bylo by to pro všechny rockery na světě. Tak všichni rockery na světě, co nás slyšíte, já samozřejmě se vyhýbám tady u nás aspoň v roku na přání vám hrát takový ty klasiky, který tady prostě omíláme furt v tom vysílání, nebo který si můžete, který na vás furt odněkať útočej, tady v případě Deep Purple je to Smoke on Water, že? Tak na co si to pouštět znova. Ale vybral jsem jinou slavnou písničku, která se taky zapsala do dějin rock'n'rollu. A ta se jmenuje Highway Star a je z LPčka Machine Head. A když mluvíme o názvu Machine Head, škoda, že nemáme nějakých pár pecek tady u nás v archivu. Zkusím se zeptat pana dramaturga od kapely Machine Head, teda myslím, protože to stojí za to a myslím, že teda do rock'n'rollu taky patřím i do roku. A to je jedno, takže si dáme tuhle tu krásnou pecku od Deep Purple z roku 1972, jmenuje se Highway Star a je teda ještě jednou z alba Machine Head.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak, to byla Metallica The Unforgiven a my musíme letět tryskovým tempem dál, aby jsme stihli odehrát všechno, co máme, protože čas nás tlačí, čas je nekompromisní. Volal Filip, že by chtěl pro všechny zemědělce, pro který neexistují víkendy a makají prostě furt, nechat zahrát a něco pěkného od Dimitry. Ale přátelé, i když prostě musíte makat furt, nebo zrovna odpočítáváte, něco, to je úplně jedno. Prosím vás, nejdůležitější je dodržovat pitný režim. Proto všem pouštím od Dimitry Dejte mi pít.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Hele, svištíme dál, aby jsme stihli všechno zahrát, máme 18 pade, takže nejdřív všichni mi pište na vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, tak nějakou tu situaci, pokud chcete zahrát Sichrově u nás dneska ještě písničku na přání po 7 hodině, a jinak, co si dáme dál, budou tady Motorheadi a Ace of Spades, o který si zavolal vzorný syn David, který by to chtěl všechno zahrát svý mamince Alence. Staníš se, Lemi, hrej!
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: jasně, démoni jsou nejlepší holek kamarádi a teďka budeme hrát ještě Five Finger Death Punch, doufám, že to stihnu všechno vyřídit. Tak, Anton Hanič, ahoj, máme dnes v Radnicích nádherné počasí, které přálo tomu, abychom se my, slavnění vdovci, sešli v Radnické SRO a udělali si pekelnou grilovačku, zahraj prosím Five Finger Death Punch a už je do all way, ať dnešní večer bude ještě lepší. Léně Běhunková, zdar z draku, chtěla bych tě poprosit o zahrání Five Finger Death Punch pro naší dceru Šárku k dnešním krásným 20. narozkám. Hodně štěstí Šáry a hodně zdraví jako pec randy na vrch. Do toho ještě psala mail Lenka Nejedla. Ahoj, dobrý den, mám prosbu, zda by bylo možné zahrát písničku Wash It All Away od Five Finger Death Punch jako poděkování všem, kteří se zúčastnili naší svatby 9.5.2026. Díky, že jste s náma rozjeli ten nejlepší koncert našeho života. Za každé obejmutí panák i dárek posíláme pořádnou pecku jako poděkování. Tak to oslovte doprava, zvedněte sklenku a puste si ji na plný koule. To vše přejí Nejedláci.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Radio. Rok na psání.
1: Tak dnes jste slyšeli časové znamení, bylo přesně 7x otevřená flaška, takže 7 hodin večer. Bylo to plně alkoholicky, jak chtěla včera naše známá hospodská od Krysy Monika Akinom, která napsala ještě jednou vzkaz, říkal jsem, že ho použiju, zahráno, dostala za to odměnu, takže už znova odměňovat nebudu, ale napsala ahoj kapitáne a hlásí se první ze 7, my si dáme čaj o 7 na baru u Krysy a klidně plně alkoholicky nám odbijou na kostele 7. Ještě tam bylo taková jedna věc, aby to bylo jako i pro ty, co nemluví česky. Tak já doufám, že jste pochopili všichni, že se otevřelo 7 flašek a nakonec se musíme napít. I takhle se dá oslavit 7 hodina večerní. Tak, Monice Akinom jsme hráli včera, no a komu budeme hrát dneska? No to záleží čistě na vás. Tomu, kdo se první dovolá na číslo 725844424, volejte právě teď. My si dáme Linkin Park pecku Emptiness Machine na úvod naší druhý půlky roku napřání. A pak už je to čistě na tom prvním volajícím.

0: Tak, to byl Linkin Park, The Emptiness Machine. No, jako první volající byl dneska známý sauner od Prachatic Milan. Ale nepřišel úplně s dobrou zprávou, každopádně mě prosil, abych to do rádia přečet. A Milan zažil velkou ztrátu, utekla mu jeho německá osmiletá ovčanda Bona. Tak kdybyste viděli někde pobíhající o německou ovčandu, zřejmě jako utekla s nějakým podvraťákem, takže stará láska. V oblasti Husinec, Prachatice, Horouty, tak volejte prosím vás na číslo 728 136 400. Je prej hodná, normálně jako všechno v pohodě. No, osmiletá ovčanda. Já vím, nám takhle jednou utekla, já jsem měl německou ovčandu taky a dobrmanku. A dobrmanka to jako jednou zabalila, že se vydá do světa. No, za dva dny se vrátila jak spráskaný pes. Měla samozřejmě hlad a už to pak nikdy neudělala. Tak já doufám, že teda, když ti zdrhla s nějakým podvraťákem, Milane, tak jako taky se vyřáděj a vrátěj se. Každopádně, co si dát k tomuhle tomu vzkazu? No nic, no tak tam mrsknem třeba, nevím, nějaký doki-dok. To se tak hodí, no.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Na pořadu Rok na přání. To je to, co posloucháte právě teď na vašem oblíbeném rock rádiu a trošičku na to dohlíží váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak, co si dáme teď? Přátelé, určitě nějakou češtinu. Volala mi posluchačka Jana, že by si chtěla dát Panoptiko pro kamarádku Jarku a vůbec tak nějak pro všechny rockery. Do toho psal ještě tady Petr Krajščák. Čau, můžu Panoptiko, hej svatý, pro Martin, ona bude vědět, díky Peca. Samozřejmě, můžeš, přátelé, Panoptiko, hej svatý, jenom pro vás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Do uši vám dohrali Offspring, Pretty Fly for a White Guy, tato ta krásná skočná pecka z roku 1998. Správně máte polazíno na Rock Radio na pořad Rock na přání, který teď vyjeví další píseň. Otevřel se maily a psala mi tady Simona. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrání pro mého muže k dnešním narozeninám. Nirvánu prosím a Smells Like Teen Spirit. Děkuji moc, Simona. Škoda, Simčo, že s náma tady nenapsala, jak se tvůj muž jmenuje. Ale zvládneme to i bez toho. Milí muži, milí Simonin muži, přejeme ti tady za Rock Radio všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hlavně kopec srandy navrch. A tady máš tu rockovou hymnu 90. let Smells Like Teen Spirit.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: kanadští hušáci od Bobří, řekne Nickelback s peckou Saving Me. Už 21 let má ta pecka. Ta kapela ještě víc. No nic, přátelé, pojďme si dát další píseň. Romantik Radek, který opět zdraví svou lásku Veroniku Doluhačovic, bych chtěl mě, vám všem a zvláště právě té krásné paně Veronice nechat zahrát něco pěkného od kapely Sonata Arctica. Tak já vybral pecku Pay in Full. A Verčo, to je pro tebe, tak si to užij.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: ještě posloucháte pořad Rok na přání na vašem Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. No a máme za sebou Rammsteiny, o který si volal už před nějakou chvílí David, který by chtěl právě nechat zahrát pecku Cikcak jen tak všem pro hezký víkend. Stalo se. A co se stane teď, to bude to, že si dáme tóry, přátelé. Dáme si tóry a kladivo na čarodějnice. Voty si napsal před nějakou chvilkou taky už Vítěz Toklásek. Ahoj kapitáne, prosil bych tór a kladivo na čarodějnice pro mamku, která si chce zavzpomínat na mládí. Předem díky. No, že ti máma nedále pak, ale Víťane, vsadím se po téhle písni. Tak nebudeme tady řešit, jestli Víťovou mamka byla v mládí čarodějnice. Každopádně, protože tvoje maminka žije, tak pálení čarodějnic bylo 30. Víš, takže čarodějnice být nemůže, protože to už by byla upálená a neměli bychom komu hrát. Milá mami, krásně se na svýho synka. Usměj, pohlaď ho a doufám, že se ti ty tóři budou líbit.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

tohle byly úžasní Placebo, kapela, kterou mám taky hodně rád, a jejich stará záležitost The Bitter End z alba Sleeping with Ghosts z roku 2003. Přátelé, my se budeme loučit, jo, už nastal ten čas. No a dneska se rozloučíme s mojí oblíbenou kapelou Deftones, o kterou si vlastně nepřímo napsal Jirka Krutina, který psal: je vzácné potkat člověka, který to myslí dobře, občas stačí malý detail k mnohem lepšímu žití, třeba zvednout popeláři papírek, co mu omylem uletěl, anebo nechat kapitána vybrat píseň. Napsal: kapitáne, prosím tě, vyber, co se ti líbí. Tak mně se líbí Deftones a jestli můžu, tak bych nechal zahrát skladbu Swerve City z alba Koinojokan, který bylo věnovaný tenkrát tragicky zemřelému basákovi Čičengovi. No a pro tenhle ten pracovní týden se s vámi loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, nádherný víkend, pořádně si odpočiňte. V pondělí se slyšíme zase po 18. hodině u pořadu Rok na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pec!

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Taky máte mezi svými kamarády takové ty týpky, co po vás něco chtějí, svatosvatě přísahají, že vám potřebné podklady dodají v pondělí a pak se strašně diví, když se vztekáte, že pátek není pondělí. Od té doby, co dělám motokeci, mám pocit, že takových mám mezi přáteli čím dál víc. Třeba takový Jirka Zemánek v únoru mi říkal, hele, budu dělat leteckou show, všechno ti pošlu tak měsíc předem. Tak přátelé, ty podklady mi došly včera, ale i tak vás můžu pozvat na letiště Drahotuše u Hranic na Moravě, kde se zítra, ano, zítra uskuteční tradiční Air Automoto Veterán Show, již 13. takže žádný neověřený podnik, ale naopak akce, které i čas vystavil zelenou. Na co se na letišti Drahotuše těšit? Úderem 10. můžete shlédnout zahajovací skupinový průlet všech možných typů letadel i letadílek. Zhruba od 10:45 pak přijde Veterán Show. Všechna zúčastněná vozidla najedou na rampu a i vy vyberete, které z nich je nejelegantnější. Poté vyrazí Spanělka do lázní Teplice nad Bečvou, kde veteráni otevřou sezónu, tam odsud se pojede do Kelče a pak zpět na letiště Drahotuše. Tím, co budou veteráni pryč, bude probíhat letecká show, můžete zkusit vyhlídkové lety. A co to znamená letecká akrobacie, ukáže dvojnásobný mistr světa, legenda Petr Jirmus. Vstup je zdarma, platíte jen pade za parkování. Air Automoto Veterán Show na letišti Drahotuše u Hranic na Moravě už zítra.
0: Rock Radio. Motokeci.

dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: soboty zase je tady všude našlapáno.
1: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
2: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
11: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr CZ.
13: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
14: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
15: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: muzika.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukoradi.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Slušnej rok.
7: Rock Radio.
6: Slušnej rok pro Prahu na 103.7 FM.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
8: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
10: Rock Radio.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V aktuálním rockovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Sanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda já Sanek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

slušná muzika.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž ho řídit, ty hňupe. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.